Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikdy tak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusný pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je pojďte. Já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle.
3: Aha.
2: Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmátl ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, jo. Teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým, předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Je, ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nám stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle, aby jste
3: smysl.
2: Co je blbost, krycha nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra, myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom
2: tak, tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle, teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, taký malý Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šačkem a mám je podepsaný.
4: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
5: Ale sice už to je asi 50 let.
4: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
5: Ano.
4: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
8: Dobrý den.
7: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
4: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie z Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Smatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Smatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: No, jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. Mně jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: a to, ne... si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery, ano. A díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ono to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: zvládne. Protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to nemusíte na to myslet a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, ne, zatím ne. Zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí.
8: Ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybějí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které ano. Vytahuje a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jo. Je, že ano. Jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu s Kořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu 6. den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Posle.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovo jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrikou.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte. To je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko, automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vzal si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítci, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti. Hrála v divadlech.
1: Do konce života.
3: Prostě do konce života.
1: Jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídáme. Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavým. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem, a protože byla paní učitelka, tak napsala, komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, ano, je mi to ano, jasné. Ano. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do českých lesů se vrací kůrovec. Plzeň má na Světovaru parkovací dům pro více než 400 aut z provozního vřínu. Zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band, bylo mu 80 let. Čekejte většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale také stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Plzně na Světovaru začne od začátku října fungovat nový parkovací dům. 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží pojmou více než 400 aut. Využívat je budou hlavně rezidenti, ale i veřejnost, říká ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Starly.
4: Vzniká zde okolní městská zástavba, určitě bude využíván i těmito rezidenty. Potom je tu samozřejmě možnost pro veřejnost k zvaným hodinovým stáním nebo celodenním. V blízkosti je zařízení Tech Tower, který bude mít předplacená stání. Také rozmezí asi 150 míst.
2: Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky pro růst houb jsou momentálně v Plzeňském a Ústeckém kraji. Houbám by se mělo dařit i v Orlických horách. Podle Mikološky Hany Ševčíkové pomohl déšť z posledních dnů. Navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hub, které teď rostou. Pozor by si měli dávat hlavně na muchomurku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil také k českým průkopníkům reggae a ska.
5: Hledám zase temnej kout.
6: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
7: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ona je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
6: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty prohráli v Šancelize v Hradci Králové 1-2. Liberec zvítězil v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0 a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Kostukovou porazila 2-1 na sety. Další soupeřkou wimbledonské šampionky Noskové bude světová jednička Běloruska Sabalenková.
1: Počasí.
2: Čekejte oblačno, přechodně polojasno, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 23. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou.

0: mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 na trase Lužany Přeštice na jižním Plzeňsku platí uzavírka v délce zhruba 2 km a to až do konce roku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Štěpán Kazíková a zprávy, které skončily 4 minuty po 5. hodině. Aspoň na chvilku zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru. To můžete zažít i vy, pokud je vám 13 až 18 let. Za chvilku povíme, jak bude Česko znovu vybírat vesmírné kadety.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co je to šnorchl?
1: Plynovaz.
2: Plynová maska.
3: Tím se dýchá pod vodou.
4: Že to je ten, kdo plave a má právě takový to na hlavě.
5: Že je ponorka.
6: Seba.
7: Loď

0: takhle dýchat nahoře.
1: Snorchu může být to, že když praveš a máš takový ty brýle a jak tam je takový to ouško, tak tam si můžeš dát ten normální snorchu.
2: Snorchu může být takový ten přístroj, jak vám dává vzduch, když jste někdy v uhni.

0: Pondělí 7. září na hodinách 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno, přechodně až polojasno, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách by mělo být do 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biometeorologická zátěž mírná.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Sbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky se ženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 20 minut. Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže? Co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? To všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit vy? Nebo vaše děti? Přihlášky přijímá Národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektní na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku jsme teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
5: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srb, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Některé budovy v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dne Duchenovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba plzeňské divadlo J.K. Tyla, pražská Petřínská rozhledna nebo Mostecký hrad Hněvín. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Plzeň dnes pořádá první ze dvou seminářů k novému grantovému programu Zelené střechy. Začne odpoledne v 16:30 v prvním patře studijní a vědecké knihovny Plzeň. Kraje. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Správa Národního parku Šumava upozorňuje na svém webu na uzavírku části cyklotrasy mezi místy Mechov a Velký Bor. Budou se dělat úpravy trasy a cykloprovoz bude po tuto dobu převedený na silnici. Omezení začíná dnes a potrvá do zítřka. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže. Fotbalisté Sparty prohráli v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Baník Ostrava prohrál s Mladou Boleslaví 0-4, Liberec porazil Jablonec 2-1 a Teplice porazili Zlín 3-1. České basketbalistky přišly na mistrovství světa v Berlíně i o teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií 50-48, po které už nemohou svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V neděli český tým prohrál s Čínou 70-74 po prodloužení. A dnešní počasí bude oblačno, přechodně polojasno, odpoledne ojediněle slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Vénikova platí uzavírka, práce na silnici tam potrvají zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Plzeňské zajímavosti nás už za chvilku zavedou k sousoší nejsvětější trojice.
3: Holubice, která měla představovat Ducha svatého, mimochodem tesat Ducha svatého není asi žádná radost, takže ho představuje vždycky právě holubice, tak to někdo ulomil a dneska tam z ní zbývá jenom ocas.
2: Samotné místo bývalo důležitým milníkem, dnes už je co do významu zapomenuté. Veškeré zajímavosti k tématu za chviličku. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 5 hodin 39 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Znáte sousoší nejsvětější trojice v Plzni? Možná je také míjíte při svých každodenních cestách po městě. Není nijak nápadné. Ale když se na ně zaměříte, působí poněkud tajuplně. Na někoho až pochmurně. A kdeže se nachází?
2: Jsme na rohu Bendovy ulice, Klatovské a náměstí TG Masaryka, kde ale historicky ústila právě Borská cesta. Když se postavila železnice, tak se nám Borská posunula až za železnici a z nové ulice se stala Bendova.
3: A lidem už to z paměti vypadlo, ale kdysi dávno se tady tomu místu říkávalo u svaté trojice.
2: Dokonce celá pole, kde se dneska nachází Belánka a zadní část jižního předměstí a současná Bezovka, tak tam se říkalo za svatou trojicí nebo u svaté trojice. Bylo to pro Plzeň nějaké hrozně důležité místo, které určovalo takovou mentální hranici města. Dál už to bylo cizí a tady zatím, když se šlo od toho sousoší směrem do města, tak to byla už jako Plzeň. Ale v té době tady byly ještě pole.
3: Takže to býval takový milník na křižovatce cest, dá se říci.
2: Přesně tak, lidé se tady zastavovali, modlili se, dávali si svačiny a scházeli se tady.
3: A památkou na tu dobu je sousoší, u kterého stojíme.
2: Je to sousoší svaté trojice, ale jeho současná podoba je novější, je z roku 1890. Když se na něj podíváme, tak je tady udělaný nápis vročení přímo do takové kulové podstavy, na které sedí Kristus s Bohem a ta kulová podstava, tak to je planeta Země, jakože stojí na Zemi.
3: Sousoší svaté trojice na rohu Bendovy ulice a Klatovské třídy a jeho historii nám představuje průvodce po Plzni Lukáš Houška. Podle pověsti tady na tom místě, na tom svatém místě, došlo k nesvatému činu, dokonce k tomu úplně nejhorším.
2: Bylo to tak, že byl pátek a byl velký trh ve městě. A tehdy se jednomu židovskému obchodníkovi podařilo udělat velký obchod a tak měl sebou hodně peněz. A šel s jiným svým židovským kamarádem po silnici do Klatov a odcházeli z města. A tady právě, když svítil měsíc v úplňku za noci, ho ten jeho kamarád zabil a utekl. Nikdy se nepřišlo na to, kdo to byl, ale ten, kdo udělal ten hrůzný čin, vždycky, když byla noc, ve které byl úplněk, tak z toho byl celý nesvý a vždycky na to vzpomínal a měl prostě výčitky svědomí. A jedna noc byla úplně stejná jako tehdy. Jasná obloha, měsíc byl přímo v úplňku, svítily jasně hvězdy, pofukoval vítr a ten člověk ho dohnali výčitky svědomí, zbláznil se a své manželce řekl, že zabil toho žida. Ale potrestán nikdy nebyl.
3: Tohle sousoší tady před námi tu událost nepamatuje tady.
2: Nepamatuje, to je novější. Původně tady stálo barokní, které bylo pravděpodobně někdy z poloviny 18. století. Byla to typická barokní socha, měla velký, krásný, takový baldachínový podstavec a na něm stála rozevlátá, dynamická socha právě svaté trojice. Dneska se ta socha nachází různě rozteklá po městě a po okolí. Podstavec původní barokní se nachází ve Vejprnicích. Novější podstavec té původní soše byl udělán někdy v polovině století 19., který byl novogotický, tak ten dneska nalezneme u svatého Jiří na Doubravce. Samotná socha bohužel časem už byla zničena a dneska se nachází její torzo někde v depozitáři.
3: Lukáši, ať se dívám, jak se dívám, i téhle svaté trojici něco chybí, totiž třetí do počtu.
2: Ano, holubice, která měla představovat Ducha svatého, mimochodem tesat Ducha svatého není asi žádná radost, takže ho představuje vždycky právě holubice, tak to někdo ulomil a dneska tam z ní zbývá jenom ocas.
3: Doufejme, že se vrátí i holubice.
2: Bylo by to krásné.
3: I když se nejedná o původní sousoší, historie, kterou připomíná, si určitě zaslouží krátké zastavení i v naší poněkud uspěchané době. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 47 minut.
1: Počasí.
0: A už se tu dívám na čerstvá data od plzeňských meteorologů. Dneska nás čeká zvětšená oblačnost, bude tedy většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách by mělo být do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 53 minut a vyrážíme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Scéna Moving Station v Plzni láká na vernisáž výstavy skupiny 36 cirek s názvem Můry z hůry. Součástí vernisáže, která začíná v 18 hodin, je také hudební vystoupení. Výstava potrvá do 2. října. Ve výstavním sálu Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně uvidíte výstavu Milana Bauera s názvem Grafika. Ta výstava tam potrvá do 24. září. V parku u muzea příhraničí ve Gdyni se od 13 do 16 hodin koná letní posezení s harmonikou. V případě nepříznivého počasí je akce přesunuta do Městského kulturního střediska Modrá hvězda. V plzeňském parku u bazénu Lochotín se otevře cirkusová manéž. Divákům se představí studenti Centra nového cirkusu Cirkulária a Tuto cirk. Součástí programu je také workshop a novocirkusové představení. Akce startuje od 16 hodin, hlavní představení pak v 18. V pavilonu Skla Klatovy, na jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce z ateliéru Skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava potrvá do 22. září. Od nás za chvilku další zprávy a s nimi Štěpán Kazíková. Přejeme hezké pondělní ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájemci mohou využít dotaci Plzně na výstavbu zelených střech. Nová expozice v Městském muzeu v Radnicích připomíná léčitelku Boženu Kamenickou. Atletky Škody Plzeň skončily na mistrovství republiky družstev stříbrné a muži berou bronz. Čekejte většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zítková. Plzeň dnes pořádá první ze dvou seminářů k novému grantovému programu Zelené střechy. Začne v 5:30 v prvním patře studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Jak uvádí město v pozvánce na svém webu, Zelené střechy pomáhají ochlazovat město, zadržovat dešťovou vodu a zmírňovat dopady horkých letních dnů. Žádosti o podporu je možné podávat jen elektronicky, a to do 30. listopadu.
2: O dotaci můžou požádat fyzické osoby i další vlastníci nebo uživatelé budov, například společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva. Podmínkou je, že zelená střecha vznikne na stávající budově na území města Plzně. Podporované střechy musí mít rozlohu od 10 do 1000 metrů čtverečních. Výše podpory se pak pohybuje od 650 do 2200 korun za metr čtvereční. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha vděčnosti s příběhy lidí, kterým vyhlášená léčitelka a bylinkářka pomohla. Další exponáty přibližuje kurátorka Kateřina Frihaufová.
3: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
0: Pojišťovny v Česku čím dál více využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direkt pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dříve likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají také Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
4: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Atleti Škody Plzeň získali bronz na mistrovství republiky družstev v Karlových Varech. Zlato vybojovali závodníci pražské Dukly, další pražský tým USK ovládl soutěž žen. Obhájkyně zlata atletky Škody skončily druhé. Vítězstvím dálce i trojskoku k tomu přispěla Linda Suchá.
5: Musím říct, že to bylo náročné, protože to teda poslední závod už sezony a už ty síly poměrně rychle docházely. Už jsem toho po Evropě moc nenatrénovala popravdě, měla jsem takový volnější režim, takže jsem ráda, že aspoň ty vítězství vyšly.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Sponzorem pořadu

0: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici třetí třídy na trase Nevřeň Příšov na severním Plzeňsku platí uzavírka. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začal nám 37. týden roku 2026. Přejeme hezké pondělí s datem 7. září. Největší turnaj paralympijského sportovního odvětví boča v české historii začne dneska v Plzni.
4: Boča, ti, co to neznají, tak je trošičku podobná stylem hry hře petánk. Nicméně hraje se na kurtu a ten kurt je po velikosti badmintonového kurtu.
3: Pozvánku na turnaj uslyšíte za pár minut, ještě předtím ale kalendárium.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tolik Mekyšbirka a teď žbírka dnešních výročí a Petr Jungmann, 6 hodin 12 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
4: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
3: V letadle Jak 42, které se zřítilo u letiště Tunošna krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Začala nová divadelní sezóna, v Plzni navíc už ve středu začíná festival Divadlo a tak si do našeho vysílání zveme jednu z aktuálně nejvýraznějších osobností plzeňské scény, herce Michala Štěrbu. Jaké měl léto, jak si užil tradiční průvod Vendelín, co ho v nejbližší době čeká a s kým si v branži rozumí nejlíp? Na to se zeptáme dneska po 10. hodině, kdy právě Michal Štěrba bude naším hostem. Za chvilku předpověď počasí na hodinách 7:15.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň vám v roli rádia vašeho kraje přeje hezké pondělí. Máme 6 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Venku bude většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ode dneška do 15. září ožije plzeňská sportovní hala Krašovská mezinárodním ruchem. Do turnaje World Boccia Challenger, který se poprvé v historii uskuteční na českém území, zasáhne celkem 80 hráčů z celého světa. S hlavním organizátorem a předsedou České federace tohoto paralympijského sportu Romanem Sudou si o turnaji povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Plzni se od 7. do 15. září uskuteční jeden výjimečný turnaj, poprvé velký mezinárodní World Challenger v paralympijském sportu boccia. Tak Romane, co to vlastně znamená tenhle turnaj pro český parasport? Kromě toho, že je zatím strašně moc práce a starostí.
2: No, pro nás je to unikátní a dává to trošku podtržení tomu, že v příštím roce slavíme 10 let České federace boccia, která vznikla jako relativně nový sportovní svaz oddělením se od tehdejší federace, která už dneska neexistuje. A je to takové ocenění práce těch lidí všech, protože my jsme dostali pořadatelství poprvé. World Boccia Challenger je vlastně jeden ze stupňů světového poháru, kde se sbírají body na světový žebříček a zároveň samozřejmě tyto body jsou důležité na kvalifikaci do Los Angeles 2028 na paralympijské hry, protože to kvalifikační období už začalo. A my jsme moc rádi, že tenhle turnaj, přestože je úplně poprvé, tak prakticky hned poprvé naplnil celou kapacitu žádostmi z celého světa a že tady budeme mít opravdu výjimečné sportovce ze 4 kontinentů.
1: Říkáte, naplnil kapacitu, jaká vůbec je ta kapacita? Bude se hrát tady v Plzni, v té relativně nové hale na Krašovské, na Košutce. Kolik tady bude hřišť a kolik sportovců se tady představí?
2: Boccia, ti, co to neznají, tak je trošičku podobná stylem hry hře petánk. Nicméně hraje se na kurtu a ten kurt je po velikosti badmintonového kurtu. Je tam rozdíl v několika centimetrech, takže my vlastně jsme využili toho zázemí tady a budeme tady mít 6 soutěžních kurtů a 3 tréninkové kurty. A v této hale vlastně se otočí 23 zemí a 80 sportovců.
1: Tady za námi v rozhovoru slyšíme hrát mladé badmintonistky, ale možná sem přilákáte nějaké diváky, které tohle sportovní odvětví, tedy boccia, bude zajímat, tak kdy se mají přijít podívat vlastně?
2: My budeme za diváky samozřejmě moc rádi. Přiznám se, že jsme oslovili několik škol, které mají hodně sportovního programu a pozvali jsme na náš turnaj žáčky. Nicméně ten program je otevřený. My máme ty soutěžní dny od 9. září až do 14. září včetně. To znamená, že tady od rána až zhruba do 6 hodin do večera každý den bude probíhat ten sportovní program. A co je zajímavé, my máme maskota, který se jmenuje Adam. Ten maskot je v životní nebo spíš nadživotní velikosti, který se tady bude pohybovat. Máme k tomu i nějaký příběh a máme tady i unikátní plyšáky, které nám vyrobila česká známá značka, která vyrábí plyšáky. Takže se moc těšíme, ten náš maskot vlastně tady bude k dispozici také. A bude tady hlavně fanzóna. Budou si moc návštěvníci vyzkoušet boccia, ale nejenom boccia, můžou si vyzkoušet i jiné parasporty, jako je třeba handbike nebo sportovní střelbu laserovou, kterou praktikují zrakově postižení sportovci.
1: Snad maskot Adam přinese štěstí i českým sportovcům, českým hráčům boccia, kteří budou třeba patřit mezi favority tohoto turnaje a mohli by zapsat důležité body do té paralympijské kvalifikace pro Los Angeles.
2: No, my věříme, že naše reprezentace se tady zapíše významně, protože máme poměrně silnou reprezentaci a širokou a obsadili jsme všechny kategorie, které tady jsou, což jako pořadatel můžeme samozřejmě. Jsou tady silné země, jsou tady týmy z Británie, z Chorvatska, z Polska, je tady tým z Nového Zélandu, jsou tady Indové, kteří přiletí, potom jsou tady i menší země. A co je specifické, je tady třeba výprava z Kosova a to je jejich první účast na World Boccia eventu, protože je to poměrně mladý sport v jejich zemi.
1: Zve na turnaj v boccia předseda České federace tohoto sportovního odvětví Roman Suda. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Turisté pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí ode dneška počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky v tomto úseku plně nahradí autobusy. Omezení potrvá do 25. září. Čtvrtý plzeňský obvod pořádá od zítřka další ročník Senior akademie. Účastníky čeká 10 přednáškových bloků a exkurze. Je nutné se předem přihlásit na recepci Doubravecké radnice. Senior akademie potrvá do prosince. Začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou momentálně v Plzeňském a Ústeckém kraji. Podle mikoložky Hany Ševčíkové pomohl déšť z posledních dnů. Navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hub, které teď rostou. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko také označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Tenistka Linda Nosková porazila ve třech setech Ukrajinku Kostukovou a poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. V něm se česká wimbledonská šampionka utká v úterý se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Turecké volejbalistky získaly podruhé v řadě evropský titul. Finále s Itálií vyhrály doma 3-2 na sety. Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. České volejbalistky skončily 11. A dnešní počasí bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Palackého náměstí u křižovatky s Jízdeckou bourala dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka, ale teď se jdeme líbat. No tak

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné pondělní ráno, máme 6 hodin a 40 minut. Po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner. No a tady je malá ochutnávka.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To musím... pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám, já se to přiznám, já když jsem unaven a i teď bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i, protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň studoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, a ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát scénárista Rudolf Merkner. Osobnosti Česka.

0: Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Jinak se za volantem opatrujte, kdyby na silnicích Plzeňského kraje došlo k něčemu zásadnímu. Uslyšíte to od nás v zelené vlně. Na hodinách máme 6:45, a to absolutně přesně.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Hezké ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vláda probere růst minimální mzdy, příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce. Silničáři v Plzeňském kraji se teď zaměřují hlavně na prořezávku rizikových suchých stromů. Čížkov na Plzeňsku, kde mizí voda ve studních, postaví vodovod za 56 milionů korun. Bude většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpánka Zíková. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců a kabinet dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času. Silničáři v Plzeňském kraji se aktuálně zaměřují na rizikovou suchou vegetaci u silnic. Takových úseků po extrémně horkém a suchém letním období letos výrazně přibylo. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.
3: Naši pracovníci provádí ořez stromů, kácení suchých stromů, který letos bude opravdu hodně, protože to suché letní období tím stromům a vegetaci moc nepřálo, a provádíme údržbu seřezávání krajinic, čištění příkopů.
2: Čížkov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá voda ve studních, chce začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Pro vodovod má obec stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele. Vyplývá to z informací radnice. Vítězný dodavatel má začít stavět vodovod příští rok na jaře. Na Bělehradském hřbitově Topčider bude popoledni pohřben odsouzený válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Zejména Evropská unie, ale i domácí lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní.
4: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladiče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už 10 000 podnětů. Ze západního Balkánu, Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty Praha klesli v tabulce na 10. místo, v Hradci Králové prohráli 1-2. Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0 a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. Tenistka Linda Nosková postoupila po čtvrté do čtvrtfinále tenisového US Open. Nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7, 6-4. Zápas ukončila při 6. mečbolu. V úterý se boj o semifinále utká s obhájkyní titulu běloruskou Sabalenkovou.
1: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 20 až 23. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala v Plzni na křižovatce Jateční Těšínská a dvě osobní auta bourala v Plzni na Palackého náměstí u křížení s ulicí Jízdecká. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pondělní ráno s datem 7. září, přejeme hezký den, máme 4 minuty po 7. hodině, je přes 100 let starý, stojí na frekventované turistické trase, ale oficiálně nikomu nepatří. Železobetonový most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku už 6 let nikdo nekontroloval a chybí mu i bezpečnost.

chviličku se dětí v rubrice Ahoj rádio zeptáme na to, jaké povolání je podle nich nejtěžší. Takže dneska jsem si v básničce tematicky trošku pohrál s tím, jak těžké je být vodáckým instruktorem, když není voda. Jsi instruktor pro vodáky, jemuž vyschla řeka? Na počasí nemáš páky a hned chytneš vzteka. Když vodákům chybí voda, problémy se vrší. V dobré víře v tom je shoda, mastí aspoň prší. Když pak sprchne, to se smějí, zas od ucha k uchu. Do lodí už opět smějí a je všechno v suchu.

horší. Lítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Jaké povolání je podle vás nejtěžší?
1: Podnikatel, protože on má hodně v hlavě jako ty údaje.
2: Doktor, protože si to musí plno zapamatovat.
3: Chemik?
4: Chirurg, protože když operuje ty lidi, tak když se splete, tak potom ten člověk může umřít.
5: Elektrikář, protože může dostat, když opravuje zásuvky 220 V a může zemřít.
6: Hasič, protože když zachraňuje někoho v domě, tak tam může uhořet.
7: A zvěrolékař, protože může při ošetřování omlít.

0: Hezké pondělí vám přejeme, máme 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A plzeňského meteorologa Pavla Kopečka se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak na té regiony je oblačno a teploty se pohybují poměrně hluboko pod 10 stupni a to v rozmezí 6 až 8 stupňů Celsia.
0: Jak dlouho se ta oblačnost bude chtít pozdržet?
2: Tak očekáváme tedy, že většinou bude oblačno, během dopoledne může být ještě přechodně zmenšená oblačnost, ale postupně té oblačnosti bude trochu přibývat. Během odpoledne výjimečně by se mohl dostavit nějaký slabý déšť, večer se ale opět vyjasní. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů a vítr bude vát jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A my děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů, oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
1: Je to takový jako vlastně smutný. Od toho dávají vlastně všichni ruce pryč.
2: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
1: My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho nezajímá.
2: Na most je zákaz vjezdu.
3: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že ten most je v takovém stavu, jakým je.
2: Od mostu vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
4: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech nevykonávání vlastnického práva.
2: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
4: Lhůta 10letá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Ten most je ve vlastnictví státu. Stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
2: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nezdílí.
5: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí.
2: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
5: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme. To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane.
2: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Přesný počet mostů bez majitele je kvůli neexistenci centrální evidence těžké odhadnout. Například ředitelství silnic a dálnic eviduje nižší desítky takových mostů. Z železobetonového mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dlouhotrvající velké sucho postihlo zemědělce v celém plzeňském kraji. Výnosy obilí a řepky byly o 20 až 50% nižší než loni. Uvedli to o víkendu farmáři na regionálních dužinkách. Ceny komodit jsou podobné jako loni, ale kvůli nižším výnosům budou mít nižší tržby. V současné době podle nich není v zemědělství zisková komodita. Plzeňské divadlo Jaká Tyla neplánuje v nové sezóně zdražovat vstupné. Loni byla průměrná cena vstupenky necelých 350 korun, uvedla mluvčí divadla Martina Drbušková s tím, že případné zdražování se dotkne jen nejatraktivnějších míst a jen u některých vybraných inscenací. Návštěvnost divadla se pohybuje okolo 90%. Po covidovém propadu také znovu stoupá prodej předplatného. V Plzni na Vinicích se bude stavět v Hodonínské ulici vícepatrové parkoviště. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. Stavět se začne v příštím roce a po dokončení bude řidičům k dispozici více než 100 parkovacích míst. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae. Atleti Škody Plzeň získali bronz na mistrovství republiky družstev v Karlových Varech. Zlato vybojovali závodníci pražské Dukly. Další pražský tým USK ovládl soutěž žen. Obhájkyně zlata atletky Škody skončily druhé. Vítězstvím dálce i trojskoku k tomu přispěla Linda Suchá. A dnešní počasí bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto srazilo zvěř na silnici 605 u obce Sulislav na Tachovsku a dvě osobní auta bourala v Plzni na Palackého náměstí u křížení s Jízdeckou ulicí. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hana Rudová je druhou ženou ve funkci kastelána v historii Hradu Rabí. V automatech v Nepomuku a okolí si můžete koupit mléko, suvenýry a květiny. A malíř Tomas de Mutina nepocházel z Mutěnína. Podrobnosti přidáme v rubrice O čem se píše, a to už za chvilku. Právě.

0: Díky za to, že jste s námi i v 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Novou kastelánku hradu Rabí Hanu Rudovou představují Rábské noviny. S největší hradní zříceninou v Čechách je profesně spojená už od roku 2001, kdy tam začínala jako průvodkyně a pokladní. Několikrát působila jako zástupkyně kastelána, od dubna zastává funkci kastelánky. Vystudovaná historička je druhou ženou v této funkci v historii hradu. Jaké byly její první kroky co by kastelánky a jaké změny chystá? O tom se dočtete. Automaty se v Nepomuku a okolí postupně stávají běžnou součástí každodenního života. Mlékomat v Maňovicích už několik let nabízí čerstvé mléko přímo z farmy. Nedávno k němu přibyl suvenýromat, automat na suvenýry, v Nepomuku dvorci u nádraží, no a nově v samotném Nepomuku vedle květinářství u silnice první třídy číslo 20 najdete také květomat, automat na čerstvé kytice. Všechny tři fungují nepřetržitě ve dne v noci. Zpravodaj Poběžovicko připomíná významné osobnosti spojené s Mutěninem a také jednu, která s ním vůbec nesouvisí. S obcí býval spojován malíř Tomasimo z Modeny, autor obrazu Ecce Homo a Madonna na Karlštejně. Umělce v roce 1357 pozval do Prahy Karel IV. Jeho latinské označení De Mutina podle některých starších prací z 19. století odkazuje na Mutěnín a malíř byl českého původu. Tyto domněnky ale moderní historické bádání nepotvrdilo. Ve skutečnosti označení Mutina odkazuje na italskou Modenu.

0: 3:15.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: sebe.
1: Máte dost místa v knihovně? Pojďte si zahrát o velkoformátovou knihu Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra autora Karla Neubergera. Právě teď je k mání na čísle 221 554 222 a autor na obálce knihy píše: Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává od roku 2006 moje již desátá kniha, pojednávající o historii stříbrského rudního revíru a královského horního města Stříbra. Opět doplňuji neznámá fakta do chronologie dějin. V této knize jsem se věnoval více historii horního a posléze báňského úřadu. Objevil jsem další zajímavé dokumenty a fotografie nejen ze Stříbra, v denních periodikách z 19. století, novinářské zprávy o těžbě olova ve Stříbře. Za zmínku určitě stojí vyobrazení hornických uniform z různých revírů od roku 1600 až do začátku 20. století. Po mnoha pokusech jsem měl možnost v letošním roce nahlédnout do mineralogických sbírek Národního muzea v Praze. Výsledkem jsou některé otištěné fotografie minerálů v této knize a tak dále a tak dále. Teď se ale ptám na to, za co se autor knihy Karel Neuberger čtenářům v předmluvě omlouvá. Buď za to, že je kniha příliš objemná, nebo za to, že předchozí kniha nebyla jeho poslední, jak původně avizoval, anebo za to, že dobové texty zanechal v původní podobě, což může být na úkor srozumitelnosti. Tak o sobě dejte vědět na čísle 221 554 222 a zmíněnou publikaci právě teď zkuste vyhrát. Přeju vám hezké ráno, koho tam máme, dobrý den.
2: Dobrý den, Jindro.
1: Jindra, slyším dobře. Jindro, zdravím vás. Tak povídejte, co jste si vybral?
2: Pane Vladimíre, typnu Ačko.
1: Ačko, omlouvá se za to, že je knížka příliš objemná. No, ona poměrně objemná je, ale autor se za to neomlouvá. Mějte se moc hezky, budu se těšit někdy příště. Naschledanou. Můžeme pokračovat dál. Linka do studia 221 554 222. Hezké ráno. Jste tam, povídáte si se mnou?
3: Ano, tady Sláva.
1: Sláva, zdravím vás.
3: Dobrý den.
1: Tak, poprosím vás, stlumte si prosím rádio, protože nám to v té komunikaci dělá trošku nešvar, děkuju.
3: Ano, už to je.
1: Tak, a povídejte.
3: Já bych řekl, že to je Cečko.
1: Omlouvá se za to, že dobové texty zanechal v původní podobě, což může být na úkor srozumitelnosti. Že to vypadá logicky.
3: Vypadá to logicky.
1: No, proto jsem si to vymyslel.
3: No, bezvadný.
1: On se skutečně omlouvá za to, že předchozí kniha nebyla jeho poslední, jak původně avizoval. Tak je mi moc líto. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Amálka. Krásna zdravá svačina.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.

0: příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii se dnes nasvítí červeně řada významných staveb v České republice i ve světě. Jednou z nich bude i budova nového divadla v Plzni. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. V České republice žije přibližně 350 lidí s tímto onemocněním. Podrobnosti k akci najdete například na webu plzeňského divadla Jekátyla. Čtvrtý plzeňský obvod pořádá od zítřka další ročník Senior Akademie. Účastníky čeká 10 přednáškových bloků i exkurze. Je nutné se předem přihlásit na recepci Doubravecké radnice, říká její mluvčí Věra Zilvarová.
1: Cílem plzeňské Senior Akademie je poskytnout informace z řady oblastí, jako je bezpečnost v kyberprostoru, problematika prodejních akcí, bezpečnost silničního provozu nebo poskytování první pomoci. Akce je zdarma a bude probíhat vždy v úterý odpoledne. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavých informací, řadu příjemných setkání a také na občerstvení.
0: Senior Akademie potrvá do prosince, kdy obvod slavnostně zakončí. Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů Celsia. Na tropické hodnoty se dostanou hlavně v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. Nebe bude zpočátku nejčastěji polojasné, později oblačné a zatažené. Srážky meteorologové očekávají hlavně ve středu a ve čtvrtek. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
2: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
3: A jsou to předpisové ohradníky, ploty, stavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
2: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
4: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
2: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v sedmém kole šance ligy porazili Spartu 2-1. Liberec vyhrál stejným výsledkem severočeské derby na hřišti Jablonce. Mladá Boleslav zvítězila 4-0 nad Baníkem Ostrava a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. České basketbalistky skončí na mistrovství světa ve skupině. Po porážkách s Itálií a Čínou už jsou bez šance na postup do play-off. Dnes večer je čeká závěrečný duel s obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických.
5: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 20 až 23. Povane slabý proměnlivý vítr. Rostlové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 605 u obce Sulislav na Tachovsku srazilo osobní auto zvěř. Jeďte tam opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: září 2026. Přejeme vám příjemné pondělní ráno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne zajímavosti o mrtvém moři a to už za chvilku s Martinem Písaříkem. No a pěvecké party si rozeberou Michal David, Helena Vondráčková a Cher. 5 minut po 8.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 9. Čtvrtý plzeňský obvod spustil veřejné hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Obyvatelé Doubravky a okolí můžou vybírat ze 16 finálových návrhů na vylepšení veřejného prostoru. Které projekty usilují o celkovou sumu 2 miliony korun a jak se zapojit, to zjišťoval náš regionální stopař. Slovo mu dáme za chvilku. Počasí. Venko nás dneska čeká zvětšená oblačnost, bude tedy většinou oblačno, dopoledne přechodně až polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit bez Zbirou. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroch v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Plzeňské čtyřce odstartovalo finální hlasování v participativním rozpočtu Rozhodněte sami. Lidé svými hlasy určí, do kterých nápadů radnice investuje připravené 2 miliony korun. Vybírat můžou ze 16 finálových projektů zaměřených na sport, odpočinek i oživení obvodu. No a s podrobnostmi už se hlásí Jiří Trnka. Zdravím tě, hezké ráno.
2: Dobrý den. Ze čtyřky z původních 160 podnětů od obyvatel vybrala radnice Plzeňské čtyřky 16 finálových projektů, které se teď ucházejí o přízeň veřejnosti. V nabídce jsou například nová parková lehátka, tobogán k majáku v Lobeském parku, venkovní lezecká stěna, kuličková dráha nebo monitorované ptactvo v krmítkách. Nechybí ani návrhy na parkurové hřiště, tekbalový stůl nebo veřejné griloviště. Obvod má na realizaci vítězných nápadů připravené celkem 2 miliony korun. Hlasování je otevřené až do konce září a každý může poslat 2 hlasy. Zapojit se dá buď online na webu rozhodnětesami.cz nebo osobně vyplněním papírového lístku na recepci nové Doubravecké radnice. Ode mě z Doubravky vše, pěkné ráno.
1: I tobě, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
4: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí od dneška počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky v tomto úseku plně nahradí autobusy. Omezení potrvá do 25. září. Letní návštěvnost státních hradů a zámků v Plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a srpnu navštívilo 10 památek ve správě Národního památkového ústavu 127 029 lidí, meziročně o zhruba 3% víc. Vyšší letní návštěvnost pomohla památka dohnat slabší začátek sezony. Správa Národního parku Šumava upozorňuje na svém webu na uzavírku části cyklotrasy mezi místy Mechov a Velký Bor. Budou se dělat úpravy trasy a cykloprovoz bude po tuto dobu převedený na silnici. Omezení začíná dnes a potrvá do zítřka. Rostoucí ceny pohonných hmot dnes probere vláda. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Už dříve připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže prodejců, snížit spotřební daň na naftu a benzín se prý ale tentokrát nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Divadlo Jary Cimrmana večer zahájí jubilejní 60. sezonu. Jejím prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem. Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře a první pražské představení odehraje ve středu. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostěkovou 2-1 na sety a v New Yorku slaví premiérový postup do čtvrtfinále dvouhry. Zemřel krasobruslařský mistr světa Otto Jelinek, bylo mu 86 let. Pražský rodák reprezentující Kanadu získal na šampionátu v České metropoli v roce 1962 se sestrou Marií titul v soutěži sportovních dvojic. A dnešní počasí bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer se vyjasní a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Rokycanech ulici Dvořákova funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, bourala tam dvě auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vyprávět vtipy, to je disciplína, se kterou nemá dnešní oslavenec, čerstvý šedesátník Zdeněk Izer, sebe menší problém. Je to patrné i z reakcí publika na našich rozhlasových nahrávkách. Za chvilku si to ověřte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: 5 minut zbývá do 9:15. Teď si díky našemu rozhlasovému archivu připomeňte, jak se před lety bavilo publikum ve společnosti Petra Jančaříka a Zdeňka Izera, kterému gratulujeme k dnešním 60. V zábavném pořadu sypali z rukávu jeden vtip za druhým.
1: Jak ten šéf čeká na toho svého zaměstnance, furt nejde do práce, říká, tady měl dodělat ty smlouvy, musíme to odeslat, on nejde, tak zvedne telefon, volá, halo, a tam se ozve takový dětský hlásek, ano, co pak? A on tak znejistě říká, je doma tatínek? Ano, tak mi ho dej. To nejde. A maminka je doma? Ano, tak mi dej, maminku. To nejde. Mara, je tam nějaký jiný dospělej? Je tady hasič. No, kde hasiče? To nejde. No, a někdo jiný, co to tam zakravál? Přiletěl vrtulník. Jožišmarja, co se to tam děje? Co dělá táta? Mluví s policií. U vás je policie? Ano. Co tam dělá? Oni mě hledají.
2: To je taky hezký ten chlapeček, jak, že zvonek odevře, listonož zvoní, odevře malý chlapeček, cigáro v hubě. Prosím, on říká, chlapečku, máš doma rodiče? A chlapeček cigo a... Co myslíš, ty vole? Ještě jeden takový jemný, jak pán na vyšetření u lékaře, a on kouká takhle na ten chorobopis a říká, no nelíbí se mi to, abych vám pravdu řekl. Jsou tam takový plně zvláštní věci a ty hodnoty nám lítají, takhle kolísají. Vy asi pijete hodně, co? On říká, no hodně. To ne, to já když se probudím, tak si dám tak 3 panáky, abych se probral, nebo 4. A k obědu se dám tak litr a půl vína. No a než jdu spát, tak si dám 3 pivka, třeba 8 panáků, aby se mi dobře spalo. Říká, no říkám, hodně, to je hodně tohle, jo, to je hodně. Kouříte? No, trošku jo. Kolik? No, krabičku, no dvě, no. No, když se pije, tak i 3 někdy, no. Říká, no, to je hodně, no. Co sex? No, dvakrát do týdne, no. Někdy 3krát. Říká, no, to je ono. Na jedné straně hodně alkoholu, nikotinu, na straně druhé málo pohybu při tom sexu. Myslíte na faráře na malém městě?
3: Český rozhlas.

0: počasí.
1: V 8 hodin a 47 minut už opět zdravím meteorologa Pavla Kopečka, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak oblačnosti je v podstatě podobně, nebo oblačnost je podobná, jako byla před hodinou a půl. No a teploty ty trošku povyskočily, už se pohybují kolem 10-11 stupňů Celsia.
1: Kromě těch teplot bude se něco dalšího ještě měnit během dne?
2: Tak očekáváme, že na obloze zůstane většinou více oblačnosti, tedy oblačno přechodně může být i zataženo a během odpoledne zcela výjimečně se dá počítat i s nějakým slabým deštěm. Večer se potom opět vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A co nás čeká zítra?
2: Během noci zůstane jasno nebo skoro jasno, během zítřejšího dne potom jasno, polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se opět můžou výjimečně objevit nějaké přehánky. Teploty po ránu 13 až 10 a během dne 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný den.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A v jeho programu za chvilku Stanislav Jurík, který vás provede rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 53 minut. Přeju vám hezké pondělí.

Věděli jste, že u obce Jarov na severním Plzeňsku stojí rozhledna Radost? Volně přístupná dřevěná rozhledna je vysoká 9 metrů a byla otevřena v roce 2013. A typická stavba z dálky připomíná velmi luxusní myslivecký posed. Na vyhlídkový ochos vede 11 metrů dlouhé schodiště. Nadmořská výška je 422 metry.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájemci mohou využít dotaci Plzně na výstavbu zelených střech. Divadlo Jekátila v Plzni zatím neplánuje plošné zdražování vstupenek. Bude většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes pořádá první ze dvou seminářů k novému grantovému programu Zelené střechy. Začne v půl

0: za metr čtvereční. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Plzeňské divadlo J.K. Tyla neplánuje v nové sezóně zdražovat vstupné. Loni byla průměrná cena vstupenky necelých 350 korun, říká mluvčí divadla Martina Drbušková.
2: Pokud budeme muset reagovat na případné zvýšení cen nákladů, dotklo by se zdražování vstupenek jen nejatraktivnějších míst a jen u vybraných inscenací. V takovém případě by část hlediště zůstala za stejné ceny, aby celý náš repertoár byl dostupný co nejširšímu okruhu diváků.
1: Návštěvnost divadla se pohybuje okolo 90%. Po covidovém propadu také znovu stoupá prodej předplatného. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho resortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdříve do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit.
3: Počasí.
1: Čekejte většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně i slabý déšť a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia a na horách bude 20 až 23 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Rokycanech ulici Dvořákova funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem, bourala tam dvě auta a v Třemošné na severním Plzeňsku v ulici Luční počítejte s uzavírkou, důvodem jsou stavební práce, potrvají do konce října. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pár minut po 9. hodině přejeme příjemné dopoledne a tématem zůstaneme hned za chvilku v Plzni. Plzeňské městské dopravní podniky mají nově v nabídce plzeňskou jízdenku. Určená je pro cestující, kteří si kupují jednotlivé jízdné za hotovost. Podrobněji za okamžik.
3: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: plzeňských zajímavostech před 11:30 se budeme věnovat papírovým jízdenkám a jejich mechanickému označování ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni. Od léta je zájemcům o platbu jízdného za hotovost k dispozici také takzvaná plzeňská jízdenka.
1: Je to forma čipové karty. Za 120 korun se dá pořídit v těch stejných místech, kde se prodávaly dosud papírové jízdenky. Těch 20 korun z toho činí vlastně zálohu na tu kartičku samotnou a 100 korun jsou ty jízdní body, které potom se dají využívat při nákupu toho jednotlivého jízdného.
2: Tahle karta je alternativou k papírovým jízdenkám. Jaké jsou její výhody v porovnání s nimi?
1: Výhoda je nepochybně v tom, že si cestující může zvolit typ toho jízdného, to znamená, ať už v tom městském provozu přestupní krátkodobou, dlouhodobou nebo nějaké doplňkové vnější zóny a tak dále, a je schopen se samostatně odbavit na těch terminálech moderních s displejem.
2: Představuje novou možnost placení jízdného v městské hromadné dopravě v Plzni Jiří Trnka z plzeňských městských dopravních podniků. Kolik těch možností v současné době v Plzni už máme?
1: Těch možností je celá řada. Samozřejmě kromě předplatného, které je nejvíce využívané, tak jsou tady možnosti nákupu jednotlivých jízdenek plzeňskou kartou. Byli jsme první v Československu, kteří plošně nabídli možnost platby platební kartou. Máme možnost koupit jízdenku formou SMS jízdenky a v podstatě ta papírová jízdenka už je takový doplněk.
2: A teď jsme poslední v České republice, kde se papírové jízdenky, mechanické označování papírových jízdenek ještě využívá.
1: Je to pravda, po Hradci Králové jsme vlastně zůstali posledním dopravním podnikem, který tento systém ve veřejné dopravě používá, a je tady takový souběh té nejmodernější technologie na platební karty a vedle vidíme ten starý strojek.
2: Nicméně i v Plzni prodej papírových jízdenek do budoucna skončí.
1: Aktuálně je předpoklad, že na konci roku 2027 by měl skončit.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Historii mechanického označování papírových jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni připomenou dnešní plzeňské zajímavosti. Vysíláme je před 11:30.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dnes to bude Ivan Mládek a povídání o tatínkovi.
2: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Český rozhlas Plzeň.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 9:30, co pro vás chystáme dál. Za chvíli se podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI už dnes našla své uplatnění například v sektoru pojišťovnictví, výrazně teď likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech.
1: Tipy pro volný čas.
0: Scéna Moving Station v Plzni láká na vernisáž výstavy skupiny 36 Cirek s názvem Mury z hůry. Součástí vernisáže, která začíná v 18 hodin, je také hudební vystoupení. Výstava potrvá do 2. října. Ve výstavním sálu městského kulturního zařízení v Holšovském Týně uvidíte výstavu Milana Bauera s názvem Grafika. Výstava tam potrvá do 24. září. V parku u muzea Příhraničí ve Gdyni se od 13 do 16 hodin koná letní posezení s harmonikou. V případě nepříznivého počasí je akce přesunuta do městského kulturního střediska Modrá hvězda. V plzeňském parku u bazénu Lochotín se otevírá cirkusová manéž. Divákům se představí studenti Centra nového cirkusu Cirkulária a Tuto cirk. Součástí programu je také workshop a novocirkusové představení. Akce startuje v 16 hodin. V pavilonu Skla Klatovy, na jeho zahradě a v podbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce z ateliéru Skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava tam potrvá do 22. září. Dneškem začínají dny evropského dědictví UNESCO v Mariánských Lázních. Od 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka zákulisí městského divadla. A Karlovarská hvězdárna zve v 18 hodin na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií i současnou činností observatoře. Za dobrého počasí bude možné pozorovat noční oblohu. Tak i na Karlovarskou hvězdárnu vás srdečně zveme. A přejeme příjemné dopoledne. Tohle byly tipy pro volný čas. A tohle je Radek Tomášek.

0: Česku už dneska nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň.

Svátek má dneska Regina, je 7. září, za chvilku vysíláme rozhlasové kalendárium, tak jen připomenu, že 60. dneska slaví Zdeněk Izer, známý český bavič. V životě nezapomenu, když jsem ho jednou v soukromém večírku viděl, jak předvádí dvojroli Petra Dvorského a Karla Černocha v písničce Láska prý. Tak kalendárium už za chvilku, my jsme od lásky daleko, my míříme na sever se skupinou Kabát. Hezké dopoledne.

0: never. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
2: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacientce ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
2: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunoš na krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Kup mi den, kup mi noc.

Před 10. hodinou nám ještě bude zpívat Chris de Burgh a také Iveta Bartošová. Po 10. hodině po zprávách pak čekáme návštěvu. Ano, přijde host a přijde z plzeňského divadla. Herec Michal Štěrba.

0: 60 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská fakultní nemocnice se i letos připojí ke kampani upozorňující na nádory hlavy a krku. Plzeň připravuje stavbu vícepatrového parkoviště na Vinicích. Zahraniční obchod v Česku letos poprvé skončil v záporných číslech. Červencový schodek byl 8,5 miliardy korun. Čekejte většinou oblačno, dopoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Fakultní nemocnice v Plzni dnes spouští registrace ke kampani Nestrať úsměv. Je součástí celoevropské iniciativy Make Sense Campaign, která dlouhodobě upozorňuje na problematiku nádorů hlavy a krku. Jak uvádí nemocnice na svém webu, kampaň potrvá od 21. do 25. září. Zájemci si během ní mohou nechat vyšetřit ústní dutinu.
2: Vyšetření se uskuteční na stomatologické klinice fakultní nemocnice a bude zahrnovat detailní klinickou kontrolu sliznic. V případě podezření pak autofluorescenční vyšetření, případně další diagnostiku, včetně biopsie. Připravuje se taky přednáška

0: vlastně na podobném principu, jako byl teďko zrealizován Atom, úrovňové parkoviště, a je na ploše stávajícího parkoviště, takže tam navyšujeme vlastně kapacitu o to jedno nadzemní podlaží. Vlastně režim v Hrodnické bude podobný jako na Atomu, část bude placená, část bude zadarmo.
1: Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných, uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Mežirgy, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu. Zasáhla skupinu zhruba 30 horolezců. Sport. 15. etapu Vuelty vyhrál belgický cyklista Wout van Aert. Průběžné hodnocení závodu i dál vede Španěl Enric Mas o více než 2 minuty před Rakušanem Galem. Dnes mají jezdci volný den. Počasí. Bude většinou oblačno, dopoledne přechodně polojasno, odpoledne se může objevit výjimečně i slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách bude 20 až 23. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Folmavská u kruhového objezdu bourala 2 auta, částečně blokují provoz. A ve Staňkově na Domažlicku v ulici Vénikova platí uzavírka práce na silnici, tam potrvají zhruba týden. I tam jít opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je čas na dnešního dopoledního hosta, začala nová divadelní sezóna, v Plzni navíc už ve středu začíná festival Divadlo, a tak si do našeho vysílání zveme jednu z aktuálně nejvýraznějších osobností plzeňské scény, herce Michala Štěrbu. Jak si užil tradiční průvod Vendelín, co ho v nejbližší době čeká, s kým si v branži rozumí nejlíp, to se ho zeptáme už za chvilku.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: 10:12 vítáme dnešního dopoledního rozhlasového hosta a tím je herec z plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla, Michal Štěrba. Srdečně vítám, dobrý den.
1: Já děkuji za srdečné přivítání. Dobrý den, krásně jste mi přivítal.
0: Já to tady tak dělávám.
1: No tak to je super.
0: V roce 1998 jste přišel do Činohry, je to tak?
1: Aha, takže vy začnete rovnou takovýhle těma negativníma zprávama. Vy jste sliboval pozitivní zpravodajství a hned jsme se dostali k mému věku a služebnímu věku. No, je to tak, no, je to, já to nechci počítat ani kolik, no, strašně.
0: No dost. 28?
1: No, počítat? Tak počkej, pojďme s tou negativitou už přestat, jako pojďme něco pozitivního.
0: Tak dobře, něco pozitivního. V roce 1998 spustil svoji činnost Google. To vás potěší, nebo?
1: Jo, a parní lokomotivy taky tam nějak v tom něco s mým životem společného. Vy jste chodící encyklopedie, no tak já jsem, ano, já jsem služebně stejně starý jako Google, tak to si budu o sobě pamatovat.
0: Čím jste začínal v Plzni, vzpomenete si?
1: Hele, já si na to vzpomenu, protože na to se zapomenout nedá. Já jsem sem přišel naprosto nepřipravený, protože jeden z mých spolužáků starších o dva ročníky, víš, si napsal jakoby... že by měl zájem tady do angažma, oni se na něj přijeli podívat a my jsme jako mladší ročníky vždycky v těch představeních vystupovali s nima. A tam si mě Pavel Pavlovský s panem Burianem, s Mášou Caltovou, tehdy s Monikou Švábovou nějak všimli a vlastně mě pozvali do Plzně, ale už ve čtvrtém ročníku konzervatoře, takže jsem byl jako trošku nepřipravený. A mám pocit, že první, co jsem tady, první inscenace, ve které jsem byl, byl ten, který dostává políčky s Pavlem Kikinčukem. A tam jsem zjistil, že mě teda konzervatoř nepřipravil na to, že mi nalepí. Já jsem dva měsíce zkoušel a po dvou měsících mi řekli, že budu mít knír nalepený. A to jsem v životě na ksichtě neměl. A dodneška si pamatuju, že jak to všechno šlo dvouměsíční zkoušení vniveč, protože jsem to celou dobu hrál jenom o tom, aby mě neupadlo něco umělohmotného, co mám pod nosem. A ještě jsem musel hrát, jako, že to je opravdu můj knír. Já jsem hrál nějakého krotitele lvů nebo něčeho takového. No, to je docela obskurní zážitek.
0: Dneska máte ty fousy přirozené, tak jako...
1: No, ty půjdou dolů, to jsou moje, já tomu říkám prázdninové vousy, jakože si můžu dovolit ten přepich, že se jako neholím a jsem takhle zarostlý a potom právě přijdu v září do divadla, všichni mi vidí ve vousech, já pak vezmu holící strojek, oholím se a omládnu, jako Google nemládne.
0: Ten
1: znám. Říkám, ty právě dobře najednou.
0: No, Vendelína jste si užil na úvod ve fousech?
1: Hele, Vendelín je velká drzost, protože jestli se něco jakoby o mě tušilo, tak je to, že jsem nespěvák.
0: Aha.
1: A já jsem v poslední premiéře našeho souboru Skupa dostal roli Skupy a oni mi zapomněli říct, že pan Skupa tam bude i zpívat, protože to byl kabaretiér. Tak jsme se nějak dostali k tomu, že Štěrba bude zpívat, tak ještě na tom jevišti, když je člověk schovaný v té tmě, že ho svítí na něj, ty diváci na něj úplně nemůžou, oni si netroufají za náma nám přijít rozbít hubu na jeviště, když se mi to nezdá, ale to, že budu jako Štěrba, že bude zpívat na Vendelínovi, jako na stage, tomu říkám, já si teďko říkám Goťák, protože pak jsem i zpíval teďko v sobotu s mými drahými kolegy v Senátu v Praze, ale teda jako obešlo se to bez fackování.
0: Co jste zpíval? Vybíráte si repertoár nebo vám nazývají?
1: Ne, proboha, já nemám žádný repertoár. To jsou takové zpívánky z té inscenace Skupa, kde je to napsané hodně jakoby vstřícně, hodně nepěvecky a já mám za sebou úplně skvělou partu lidí, jako je Marek Mikulášek, hudebníků, že jo, bratři. Albert Sam Pechmanovi, takže oni jako pochopili, jak jsem na tom se zpěvem a Marek, když je za klávesama, Marek Mikulášek, můj kolega, kamarád, tak si troufnu i jakoby než zpívat, intonovat, ale tak jako pobrukovat a on to vždycky zachrání. On je dobrý muzikant.
0: Použil jste slova kamarád, kolega, s kým si nejvíc rozumíte v branži? Můžete to takhle prozradit do rádia?
1: Hele, tady v Plzni je to naředěný vlastně strašně dobře. Tady je, jako já jsem tady už opravdu stejně dlouho, jako je Google na světě. A tady je vlastně jako fakt jako super soubor. A vlastně za celou dobu se mi nestalo, že by se tady opravdu, což je teda zázrak, jako u divadla, něco jako vezlím, že by se jako lidi vezlím, jako nějak pomlouvali nebo si lezli po zádech. Takže to je jako, co se týče mezilidských vztahů, jako fakt, jakoby nadstandard, no.
0: Jakých rolí si Michal Štěrba nejvíc váží za své kariéry? Dozvíme se za chvilku.

0: Náš dnešní host Michal Štěrba z plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla má na svém profilu na stránkách, teď jste se hodně zarazil.
1: No, já jsem se zarazil, že mám nějaký profil, to je, to zní krásně.
0: Máte profil, kartičku, s fotkou a se životopisem a dole je napsáno. Michal Štěrba miluje svou rodinu, humor a některé režiséry, pomlčka někdy.
1: Jo, no to už neplatí, já už je nesnáším všechny do jednoho a rodina mi přerostla přes hlavu, to jsem musel psát, když dětem bylo 7-8 let a byli roztomilí, teď je to prostě jeden 20-letý pán, jeden 17-letý pán, který se soustředí hlavně na to, aby v noci, když já spím, sežral všechno z lednice, jeden druhý po něm přijde, začne křičet, že tam nic není. A já se ráno probudím a v lednici nic není a to je jediný, jak já zjistím, že se mnou někdo žije na baráku, že mizí jídlo, já si vždycky připadám, jak Američani to dělají, že jo? Když přijde Santa Claus, že mu nakladou ty sušenky a on podle toho, když tam ty sušenky nejsou, zjistí, že v noci tam byl Santa Claus, nechají tam dárky, tak mě nechají v dřezu nádobí. A to je jako, ano, tak to už neplatí, tahle karta, tak to už to musím
0: to ani nestudujte.
1: Ne, na to nebudu vůbec koukat.
0: Co kluci dělají, jestli to není tajné?
1: Není to tajné, nedělají nic a dělají to výborně.
0: Skvělý.
1: Jsou v tom tak trošku po mně, ne? No tak teďko měli prázdniny. Jeden chlapec, starší Samuel, zdárně odmaturoval na střední elektrotechnický průmyslovce IT. Teď chce pokračovat na vejšku. Na to tomu jako fandím, jsme dělnická rodina a to je první vysokoškolák, kdyby to ustál v naší rodině. No a mladší pán studuje ekonomku tady střední. Ale říkám, já jsem ji už vlastně léta neviděl. Oni bydlí na baráku nahoře, tam si nosí to jídlo.
0: A tam jsou na Wi-Fi-ně.
1: Takový prostě. Jako hnízdo. No, Wi-Fi je velmi důležitá. No. To jako poznám, když nefunguje Wi-Fi, tak mi začnou chodit výhružné SMSky od nich.
0: Aha, takhle po vás jdou.
1: No,
0: co se učíte vy mimochodem? Vím, že vás čekají nějaké premiéry, obnovené premiéry. Skupu, toho už jste zmínil.
1: Skupu, no. Skupu jsem se učil teďko, nebo respektive je to poměrně čerstvé, protože jsme měli třeba tři, čtyři reprízy, myslím. Si, takže pod premiéry je to kousek. To bylo 80 stránek textu, to bylo inferno učící, včetně jakoby monologů a hlavně Milan Šotek to napsal krásně. Radovan Lipus to měl skvěle vymyšlený režijně, celá ta inscenace, troufám si tvrdit, dopadla krásně. Ale je plná od Milana Šotka, jako, a to je nejhorší, dat. Že jo, jakoby, jak je to životopisný a tam teda jako jezdit v roce 44 a 45, což je vlastně základní rozdíl mezi tím, jestli ještě je válka nebo už není válka a rok 22 a rok 1918 a to se učilo samo. A do teďka jako si myslím, že jsem to neřekl ani jednou správně. Že pletu světový války. A...
0: Jak se učíte texty?
1: Blbě, strašně blbě, ale nikdy se vlastně ani nestačím naučit. Kolegové by mohli potvrdit, že se mnou stát na jevišti někdy je opravdu jako adrenalin. No a já musím jako poctivě, no, toho jako by to ustát a drmolit si to furt dokola a pouštět si to do sluchátek. A není to sexy práce, nemyslete si, být hercem není vůbec sexy.
0: Takže jedete pořád dokola ty texty, dokud se naučíte a dokud třeba nereagujete na nějaký šlagvort svého kolegy třeba?
1: No, jak co, jak kdy, samozřejmě každá z těch inscenací nebo z těch her má nějaký jako jiný atributy, samozřejmě když je to brouk v hlavě, kde mě Tomáš Zelinský režisér nechá lehce improvizovat, těžce improvizovat, dobře, já nesmím lhát, protože kdyby to někdo šel, tak mě vezme za slovo. Tak se to samozřejmě učí úplně jiným způsobem, nebo to může i vzniknout během zkoušek a když jsou to potom jako věci, na kterých opravdu záleží vystra skupa, aby se ten člověk, jako když to má i nějaký informativní charakter, dozvěděl, tak nezbývá nic jiného, než prostě k tomu zasednout a fakt se tomu jako věnovat několik hodin. A je to čím dál tím horší, no, to je věci věkem.
0: Těch rolí je zhruba 30, které máte za sebou, anebo stále ještě na repertoáru. Já to tady vidím.
1: Jo, jestli to vidíte vy v mý kartě, tak to musí být pravda.
0: Je to v kartě. Dá se vypíchnout nějaká jedna, dvě, které si opravdu nejvíc vážíte? Nebo na kterou doteď vzpomínáte, že jako to bylo fajn?
1: Hele, já tou minulosti vlastně jako nějak nežiju, nikdy jsem nežil, pro mě asi jakoby nejmarkantnější v mém životě byly Aquabily s Vilemem Dubničkou, kdy se ten jako herecký profesní život nějak jakoby přehoup asi, prostě to zapadlo tam, kde mělo, včetně party, včetně toho, že to bylo vlastně mimo DKT, nějaký dejme tomu jako lehký sebedůvěry. Takže to jako asi bylo to jedno z těch důležitějších představení a jinak vlastně jsou to věci, které přichází a odchází a já je tak jako přijímám nějak, něčemu nejdu naproti a zase po něčem jakoby nějak úplně jako nepláču. Hmm.
0: Já jsem trochu typoval, že zmíníte Pepina v Postižinách.
1: Jo, tohle, no jo, no, tak Pepin, to se řve samo, že jo, hele, tak tam vlastně bylo důležité jako vykrást co nejvíc ten film, aby lidi viděli to, co jako si, jak si to jako představovali, ale aby to nebyla zase úplná jako, aby to jako nebyla úplná vykrádačka. Jo, tam mi bylo hezky, no, Ondruš na komíně, ano. Ale bolelo mi za krkem z toho, hlasivky ne, ale za krkem jsem byl furt zaťatý, furt jsem něco rval. Když mimochodem se bavíme o bolesti krku, tak já nemohu nespomenout, musíme poděkovat mé zubařce Kamile, která mě minulý týden dala dohromady, já tady s vámi dneska můžu být, tímto jí zdravím. Mě rozvrtala celou hubu a díky ní mám krásný úsměv, který bohužel v rozhlasu neoceníte.
0: V rozhlase je kamera, tady možná na nás
1: někdo. Já hele, ukážu, udělala mi to takhle hezky, jo. No,
0: moc hezky
1: a je šikovná. No. Tak ta nás jakoby divadlo drží nad vodou, protože bez ní bych nehrál.
0: Tak ono to patří trochu k věku, trochu si rejpnu. Tu další písničku jsem si nevymyslel, pustíme si ji a pak si k tomu něco řekneme. Já myslím, že máme téma.

0: Michal Štěrba pokyvuje.
1: Ano, káru svou si táhnem dál.
0: Já mám tu písničku v playlistu, nemůžu za to, ale samozřejmě se musím zeptat na to jubileum, co vás čeká v lednu.
1: Jo, takhle vyjdete opravdu tímhle směrem. No, mě čeká ta pětka, ale já už se na ní vlastně jako opravdu, teď jsme si o tom chvíli povídali, jako těším, že pro mě to bude takový to razítko toho, že už jako nemusím. Že až po mně někdo něco bude chtít, tak já mu tam nakreslím tu pětku. Jako ve škole, prostě nejde to, za pět.
0: K tomu ta nula, no, v pohodě.
1: K tomu ta nulička.
0: Chystáte nějakou oslavu, nebo na to nejste vůbec?
1: Hele, já na ty oslavy teda jakoby moc nejsem, ale něco určitě jako uděláme s mýma kamarádama, vrstevníkama. Jsme slavili 30, tak teď říkali jsme tomu tehdy, že slavíme 90, tak teď asi oslavíme teda hold 150, inženýr Pajdar, inženýr Sutr, moji souputníci od školky. Ale kdyby asi jako bylo po mně, jak bych možná to nějak úplně... Hele, pro mě je oslava každý den. Věřil jste mi to? To bylo úplně falešný,
0: že jo? V tuhle chvíli to bylo jaká role.
1: Ten mikrofon se úplně vohnul, tak z té lži. Tak.
0: Jakoby ze scénáře by to bylo.
1: Ano, tak, ze špatného.
0: Jak dlouho dopředu znáte itinerář divadla? Znáte svůj kalendář třeba na celou sezónu v tuhle chvíli?
1: Hele, strašně těžko se to samozřejmě v tom provozu, a já to chápu, tím šéfům jakoby dělá. Jo. Jsou divadla jako ABC, kde má samozřejmě kolegy, nebo pražský divadla, kde to třeba jakoby vědějí opravdu rok dopředu, protože si podle toho dělají natáčení a různý jiný jakoby práce a dovolený. Ale v Plzni, když se vám do toho jakoby namotá ještě jakoby nějaký názor režiséra, který by do toho měl mít taky plný právo vstoupit do obsazení, dramaturg, který by do toho měl mít právo vstoupit, aby si všichni zahráli, aby se jakoby obsazovali ti herci tak, jak mají, tak jako chápu, že to nejde říct úplně dopředu. Letos vlastně s novým šéfem Štěpánem Páclem, tak ten se jako vyloženě snaží, takže já přinejmenším tuším, co mě jakoby čeká vlastně jakoby rok dopředu. Nevím, vím třeba, že budu v Romeo a Julii, ale nevím, jakou tam budu mít roli. Vím, že mi teďko čeká Hrdina západu, to bych měl vědět, protože to je zítra první čtená, tak to je fajn vědět. To vždycky aspoň 12 hodin dopředu, že se člověk může jako na to místo dostat i s parkováním. A v Dobrém i ve zlém s Apolenou Vildovou, mojí kamarádkou, když se ptal velmi blízkým člověkem, přestože je herečka, tak je to strašně fajn člověk.
0: Ona k nám chodí natáčet tady do rozhlasu.
1: No já vím, ona furt mele. No. A ke mně chodí, k vám chodí natáčet, a ke mně chodí na pivo.
0: Což je fajn.
1: Ale, což je fajn. A takže to u nás čeká Komča, takže já vlastně jako tu sezonu mám nalajnovanou a vím, co mě čeká letos víceméně jako úplně jako, co jsem u divadla jako poprvý nějak jako striktněji. No,
0: to jsem se chtěl zeptat nakonec, striktně divadlo. Stíháte k tomu něco ještě?
1: Jo, já stíhám, co chci a co nechci, vlastně odmítám. Mně se poměrně dlouze dařilo odmítat jakési náznaky seriálové tvorby. Já jsem si ji zkusil, zjistil jsem, že to pro mě není. Tím ji jakoby nehejtuju, jenom prostě to neumím. Jo. Ty lidi, co tam pracují, jsou fantastický, oni jsou fakt nadrcený, nebo respektive jsou schopní se to učit online. Teda v režimu, jakoby jsem tam, tak se to přečtu a pak to řeknu. Mně bylo vlastně i líto moc vlastně toho času. A jinak vlastně díky tomu, že se věnuji jenom divadlu, tak mám čas jako na sebe. Měl jsem čas, dokud o mě rodina stála, teď už o mě nestojí nikdo.
0: To bylo taky falešné.
1: Ne, nebylo. Tak jsem měl čas i strašně na rodinu, mohl jsem jezdit s klukama po dovolených, po kempech. A teď mám čas na válení, jezdím, projíždím se na kole, občas si jako zaběhám, koupil jsem si veslovací trenažer, protože mi bude těch 50, že jo, tak všude píšou, že mám začít jakoby cvičit.
0: Něco dělat.
1: No. A vaření prej není cvičení, jsem zjistil, což mě teda vyděsilo.
0: A to vás baví?
1: Hele, vlastně mě to nevadí, no. Jakoby když to pak jako někdo sní, tak mě to jako baví a chlapci sní vlastně všechno.
0: No to je ta lednička vykradená.
1: Přesně tak.
0: Tak ledničkou skončíme asi.
1: No to je krásný téma. Konečně optimistická přesně věc. Tak. Lednička.
0: Lednička. Začali jsme Googlem, končíme ledničkou.
1: Tak.
0: A já moc děkuju, že jste přišel, že na prahu nové sezóny jste nám řekl co a jak.
1: A já moc děkuju, že jste mě pozvali a ať se vám tady všem daří.
0: Naším hostem byl Michal Štěrba. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Bývalí atleti Lukáš a Jitka Bechyňovi z Plzně vydali knihu. Povídání o sportu to ale není. O čem tedy je, to vám řekneme v další reportáži už za chvíli. Máme 10:45 a minutu k tomu. Hezké dopoledne.

0: Novou knihu Mami, tati, já to jen zkusil vydali manželé Lukáš a Jitka Becheňovi z Plzně. Oba nejspíš znáte z oblasti atletiky. Lukáš je dvojnásobným vicemistrem České republiky ve skoku o tyči a několikanásobným juniorským mistrem. Knížka pojednává o drogách a jejím cílem je primárně informovat a vzdělat v této problematice rodiče.
1: Předat důležité informace rodičům, aby dokázali svoje děti ochránit před návykovými látkama, aby ty děti dokázali reagovat a když ta situace přijde, aby byli schopni odmítnout.
2: Od bývalých atletů by člověk čekal spíš knížku o sportu, než o drogách, o závislosti.
1: No, já bohužel jsem jeden z těch sportovců, který v době své sportovní kariéry se dlouhodobě zranil a spadnul jsem do drog. Prostě stalo se mi to v době dlouhodobého zranění. Samozřejmě kamarádů spousta mimo sport nebo ze školy, že jo, ty když bylo v týdnu volno, tak se chodilo pít, že jo, kouřila se tráva a já jsem v téhle době bohužel k tomu jako přiskočil, no a pak se to zvrtlo a trošku se mi to vymklo z rukou.
2: V jedné z kapitol, očima spoluautorky se to jmenuje, popisuju ten moment, kdy jsem zjistila, že kdyby mě Lukáš chtěl tenkrát vzít na nějakou tu víkendovou akci, protože nikdy mě nechtěl vzít sebou a měla se mu to za zlý, tak já nevím, jestli z té frajeřiny bych po těch drogách prostě nesáhla. A to je, si myslím, ten moment, kdy člověk si může myslet, že to není absolutně, že se mě to netýká, ale z frajeřiny lidi dělají hodně věcí.
3: A obsah vaší knížky je tedy spíš osobní a nebo odborný?
1: Já bych řekl, že jsou tam obě věci. To osobně je ten můj příběh, ty moje zkušenosti, jak jsem vlastně do těch drog pomalu spadnul a taky, jak jsem se z těch drog dostal. Takže je v tom i ten příběh, to je jedna věc. A potom ta vzdělávací část je více jako odborná, ale je důležitý říct, že to je napsaný mluvou lidí, je to pro rodiče a je to prostě udělaný jednoduchou formou, aby to fakt pochopil každý.
2: Já bych tomu jenom doplnila takový kraťučký úryvek z části toho příběhu, konkrétně z kapitoly Místo, kde drogy ztratily moc. Díky svým přešlapům, který jsem udělal, vím, že každý nový den je šance udělat něco jinak. Být někým lepším, pomoct někomu dalšímu. A pokud jediný člověk po přečtení těchto řádků zvolí život místo drog, stálo to za to.
3: Svoji knížku, která je dílem společným, nám představují manželé Jitka a Lukáš Becheňovi. Kdo především může tuhle publikaci využít? Ten, kdo chce závislostem předcházet, a nebo ten, kdo už je potřebuje léčit?
1: Účel té knížky je preventivní, to znamená, aby jsme předcházeli tomu, aby ty děti vůbec do drog spadly. To je ten hlavní jako základní účel, ale v té knížce najdou rozhodně důležité informace i lidi, kteří už pochybili a třeba do drog spadli a chtěli by z toho ven a myslím si, že minimálně pro ně bude obrovskou inspirací, že se to dá zvládnout.
2: Tady nalistuju zrovna tu třetí část, která se jmenuje Odvaha mluvit a ochota naslouchat a tady se čtenář dozví o tom, jakým způsobem komunikovat s dětma ohledně tématu drog a zařídit to, aby dítě, až bude stát před tím rozhodnutím a nebude mít zrovna rodiče u sebe, tak aby dokázalo správně reagovat. A čtvrtá část začíná tady na stránce 163, kroky, které dávají naději. A tahle ta celá část je o tom, co je potřeba udělat, aby změna, kterou ten člověk udělá, měla šanci vlastně vydržet. Takže jsou tady, my tomu říkáme ambulantní kroky, že má člověk změnit prostředí a tak dál, aby prostě se těch drog dokázal zbavit.
3: Knížka se jmenuje Mami, tati, já to jen zkusil a poradí vám, jak kvůli závislosti nestratit své dítě. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Se svým osobním příběhem nás Lukáš Becheně seznámí odpoledne, krátce po půl třetí a bude to v rubrice Náš příběh.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj přijímá žádosti o dotace na bezplatné stravování žáků ve školách. V Plzni na Doubravce začne další ročník Senior akademie. Mladí lidé od 13 do 18 let se od dneška mohou přihlašovat na simulovanou vesmírnou misi. Bude většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Také v novém školním roce je možné využít program Obědy do škol 2026-27, který umožňuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin získat obědy ve školní jídelně zdarma. Plzeňský kraj přijímá žádosti až do konce března příštího roku. Dotační program je určený pro děti v mateřských školách, žáky základních i středních škol ve věku 2 až 26 let. Podrobné informace a formuláře žádostí najdete na portálu Dotace Plzeňského kraje. Čtvrtý plzeňský obvod pořádá od zítřka další ročník Senior akademie. Účastníky čeká 10 přednáškových bloků a exkurze. Je nutné se předem přihlásit na recepci Doubravecké radnice, říká její mluvčí Věra Zilvarová.
2: Cílem Plzeňské Senior akademie je poskytnout informace z řady oblastí, jako je bezpečnost v kyberprostoru, problematika prodejních akcí, bezpečnost silničního provozu nebo poskytování první pomoci. Akce je zdarma a bude probíhat vždy v úterý odpoledne. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavých informací, řadu příjemných setkání a také na občerstvení.
0: Senior akademie potrvá do prosince, kdy obvod slavnostně zakončí. Stavební

0: desítkách kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
1: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
2: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
1: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
2: Přihlášky do mise Zero G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková prošla na US Open poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Ukrajinku Kostěkovou porazila 2-1 na sety a v dalším zápase ji zítra čeká světová jednička Běloruska Sabalenková. Počasí. Čekejte oblačno, odpoledne výjimečně, slabý déšť, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v ulici Oldřichovská je komunikace dočasně uzavřena, opravuje se přejezd. S omezením tam počítejte do poloviny října. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I teď po 11. hodině vám přejeme příjemné dopoledne. Stereotyp. Tušíte, kde se tohle slovo vzalo? Jak a kdy je v češtině nejvíc využíváno? No, odpovíme už za chvilku v premiéře jazykového koutku, tedy v pravidelném čase, pondělí po 11.
3: Český rozhlas Plzeň,

0: Filmový koutek.
1: Ve filmu Barbie o sobě hlavní postava hrdě prohlašuje, že je stereotypní Barbie. Slovo stereotypní přitom ale nechápeme zrovna jako pochvalu. Spíš si představíme něco rutinního, běžně se opakujícího a někdy dokonce škodlivého. Nebo je to jinak? Ptám se Růženy Pískové v dnešním jazykovém koutku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Stereotypní Barbie představuje tu nejvíc Barbie ze všech. Stělesňuje nejběžnější představu této panenky. Je světlovlasá, usměvavá, dokonale upravená a žije v růžovém světě. Nemá přiřazené konkrétní povolání. Je zkrátka tou Barbie, která se většině lidí vybaví jako první. A právě tak v základním smyslu funguje stereotyp. Je to obecně sdílená představa o tom, co je pro určitou skupinu jevů, lidí nebo věcí typické. Pomáhá nám rychle rozpoznávat a pojmenovávat svět kolem nás. Zdaleka nemusí být hned urážlivý nebo nebezpečný.
1: Předpokládám, že slovo stereotyp není od původu české. Odkud tedy pochází a jaký je jeho původní význam?
2: Slovo stereotyp pochází z řečtiny a skládá se ze dvou částí. Stereos, což znamená pevný, a typos, tedy tvar, nádoba nebo deska. Do češtiny se dostalo přes němčinu, z francouzštiny. V tiskařském prostředí je stereotyp kovová tisková deska odlitá v celku. Z jedné pevné formy je možné opakovaně vytisknout úplně stejný text. V češtině je tento odborný výraz doložen nejpozději od začátku 20. století. Postupně se začal používat v sociologii pro označení stále se opakujících vzorců chování, postojů a ustálených představ, které lidem usnadňují orientaci ve světě a ve společnosti.
1: Takže stereotypy vlastně potřebujeme.
2: Do značné míry ano. Pomáhají nám kategorizovat jednotlivé jevy do skupin. Všímáme si pak jejich společných vlastností a na jejich základě vytváříme kategorie. V každé kategorii jsou však různě typičtí jedinci. Když se řekne pták, mnoha lidem se nejdříve vybaví vrabec nebo kos, ale ne třeba tučňák nebo pštros. Všichni jsou ptáci, ale někteří lépe odpovídají naší obvyklé představě. Podobně je stereotypní Barbie jakýmsi středem kategorie Barbie. Problém nastává, když zapomeneme na to, že stereotyp představuje obraz světa, který je zjednodušený. Třeba konkrétního člověka pak začneme posuzovat ne podle toho, jaký skutečně je, ale podle hotové představy o celé skupině, do které jsme ho zařadili na základě stereotypu a kterou jsme ještě nejlépe pojmenovali pomocí nějaké nálepky. Fungováním stereotypů v jazykovém prostředí se zabývá kognitivní lingvistika.
1: Říká na závěr dnešní rubriky o češtině doktorka Růžena Písková. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

Chvilku po čtvrt na 12 posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Dneska vysíláme humoriádu tak jako každý všední den mezi 4. a 5. odpoledne a hostem bude herečka Carmen Majerová. Tak si humoriádu nenechte ujít. No a jak to bude s plzeňskými zajímavostmi, ty vysíláme už za chvilku a zaměříme se v nich na mechanické označování jízdenek ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni. Teď Miroš Birka. 22 dní.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Plzeň je posledním městem v České republice, kde se ve vozech městské hromadné dopravy stále ještě využívá systém mechanického označování jízdenek. Samozřejmě vedle jiných technologicky vyspělých způsobů placení jízdného. Pojďte se s námi ohlédnout za historií papírových jízdenek a jejich značení v plzeňské MHD.
2: Úplně první jízdenky prodával vždycky cestujícímu průvodčí. Přímo v tom salonu cestujících procházel mezi těmi cestujícími a kleštičkami procvakával ty jednotlivé jízdenky. Později ty modernější vozidla už byly vybaveny stanovištěm pro průvodčího, taká ta kabinka, tam probíhal prodej jízdenek. Následně se nám rozdělili prodej jízdenek tak, že začaly jezdit tramvajové soupravy a v zadním voze byl ještě průvodčí a v předním voze už bylo možné platit u řidiče. A definitivně od 1. listopadu roku 1981 byl ukončen tento prodej a byl zaveden takzvaný mechanický odbavovací systém, kdy už se cestující odbavovali samoobslužně na těch mechanických strojcích, o kterých si dnes povídáme.
3: Podoba jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni se pochopitelně v průběhu času měnila. Potom zlom nastal v roce 81, protože od té doby musí mít jízdenky parametry, aby se vešly do toho strojku.
2: Ty první jízdenky tak měly na sobě políčka, ve kterých ten průvodčí cvaknutím těmi kleštičkami vyznačil příslušné datum. No a následně, když jsme přešli potom na jízdní doklady, které si cestující označuje sám, my jsme v Československu tehdejší měli normalizovanou tu šířku na nějakých 30 mm. Ta jízdenka konkrétně v Plzni měla 9 políček. Někdo si možná pamatuje ještě jízdenky za 50 halířů. Postupně se ceny upravovaly. Také nám rokem 1981 začala éra předplatných jízdenek. Těch jízdních dokladů existovala celá škála.
3: Popisuje vývoj jízdních dokladů v městské hromadné dopravě v Plzni Jiří Trnka z plzeňských městských dopravních podniků. Ten systém označování papírových jízdenek v Plzni působí poměrně složitě. Jak se lidově řečeno cvakací strojky nastavují, aby ten kód nikdy nebyl v různých vozech stejný?
2: Uvnitř se nachází kovové kolíčky, takové trny, které propichují potom tu jízdenku. Si můžeme takhle zkusit označit jízdenku, kdy vidíme přímo ten konkrétní číselný kód. Kdo je dobrý v matematice, dokáže si spočítat, kolik kombinací na těch 9 políčkách dokážeme vytvořit.
3: Kolik?
2: Kolem 210, ale za chvilinku si řekneme ještě malý fígl, jak počet variant zvýšit. Každý den ten řidič musí vlastně otevřít každý jeden ten mechanický strojek. Uvnitř toho strojku se nachází ten samotný mechanismus pro to děrování. Vidíme tam ty hřebíky, které nám vytváří ty otvory do té jízdenky, která se tam vloží. Při nástupu na směnu každý řidič dostane rozpis, plán časový, jaký kód, v jaký čas tam nastaví. Po nastavení řidič uzavře zase ten strojek a provede kontrolní označení na té jízdence, aby viděl, že to nastavení je správné.
3: Mění se to tedy denně?
2: Několikrát denně.
3: Několikrát denně. Přesto černí pasažéři určitě zkoušejí ten systém obejít.
2: Určitě jsme měli takové různé sběratele jízdenek, kteří se vždycky snažili rychle najít před revizorem ten správný kód, ale před mnoha lety už jeden z našich kolegů si podal inovační námět. My v Plzni používáme vlastně kombinaci ze 4 kolíky na těch 9 polích, to je důležitá informace, a jeden z těch kolíků jsme nahradili trojúhelníkovým tvarem. Tím nám vzniklo těch kombinací mnohem a mnohem více.
3: Je, tak to nám ten strojek ještě otevřete, ať to vidíme.
2: Tak a tady vlastně můžete vidět, jak je i oddyšený, aby ten řidič poznal, který je ten trojúhelníkový, má jinou tu rukojeť, ten potom vkládáme na to určené místo. Takže i na tom plánku, který řidič dostane na tu směnu, tak má vyznačeno, kam ten trojúhelník umístit.
3: Výměna a údržba těch strojků určitě není levná.
2: Výměna strojku je dneska velmi problematická, protože výrobcem byl budapešský podnik, který už výrobu ukončil. My tím, že jsme poslední, tak jsme dlouho těžili z toho, že z těch provozů, který postupně ukončovali ten provoz, jsme ještě nějaké díly a strojky získávali právě na tu údržbu, ale dneska už opravdu není kde pořídit. Vyjma vymožeností 3D tiskáren a nějaký vlastnoruční výroby, už je to velice náročné a nákladné, takže rozhodně to není žádná legrace.
3: Už teď je plzeňský systém označování papírových jízdenek raritní a do budoucna se stane raritou spojenou pouze s jízdami historických vozů.
2: Plánujeme, že na konci roku 2027 bude ukončen prodej papírových jízdenek.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: Už je 5 minut po půl 12. a my vám přejeme hezké dopoledne. Vrátíme se teď k jedné události. Obec Blatnice na Plzeňsku si připomněla významné výročí. V místní základní škole se učí děti přesně 100 let. V rámci dvoudenních oslav se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání s žáky okolních škol, představili se záchranné složky, děti také připravili divadelní představení Zlatý počítač, tedy přepracovanou baladu Zlatý kolovrat z Erbenovy Kytice. A právě žáci také provedli školní budovou všechny zájemce. Ti se nejen prohlédli celý školní areál, ale účastnili se i fyzikálních a chemických pokusů. Případně si potřásli rukou s místním kostlivcem Emilem. Mezi školní lavice se vydala i kolegyně Martina Sihelská.
1: Na hřišti se v rámci oslav 100 let školy také konají různé sportovní soutěže a jak vlastně to fotbalové utkání z přátelených škol dopadlo, to nám řekne učitel nejenom tělocviku Václav Ubl, mimochodem učitel, který letos získal cenu Zlatého Amose sympaťáka, je to tak?
2: Je to tak a k dnešnímu turnaji bylo to moc fajn, měli jsme tady 4 spřátelní školy, Heřmanovou, Hutní, Řany, Tlučnou a základní školu Blatnice. Turnaj byl skvělej, všichni k tomu výborně přistoupili, jedno vlastně kdo vyhrál, užili jsme si krásné sportovní dopoledne, všichni dostali nějakou odměnu, takže za nás se to povedlo a děkujem všem, kteří nám pomohli a děkujem všem za účast.
1: A to bylo stručně a jasně od Václava Ubla. A my jsme se zástupkyní ředitele školy paní Evou Loricovou vešli právě do budovy školy, kde probíhají prohlídky.
3: Právě jsme v té budově Blatnice 110, která slaví krásné výročí 100 let. Máme tady 9 tříd, od každé třídy jednu třídu a 9 oddělení družiny. Pak tu máme školní jídelnu a máme samozřejmě klasické třídy a pak speciální nebo specializované třídy, počítačovou učebnu a jazykovou učebnu.
1: Jdeme se podívat po schodech nahoru. Tkáváme děti. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Jak se vám tu líbí ve škole?
4: Dobře.
1: Jsou to na vás hodní?
5: Jo.
6: Jo, jo.
1: A chtěli byste chodit 100 let do školy?
5: Ne.
6: Ne.
1: Tak a my s paní zástupkyní vcházíme tedy zřejmě do toho nejzásadnějšího patra. Mm-hmm.
3: Ano, tady se nachází druhý stupeň a máme tady zborovnu a ředitelnu.
1: Za těch 100 let, co se událo zajímavého v této škole?
3: Ta škola nevypadala původně tak, jak vypadá teď. Proběhla přístavba školy, jednoho celého křídla. Ale jinak si myslím, že právě je krásné to, že ta škola si zachovala tuhle původní podobu.
1: Máte nějaké staré fotografie, jak to vypadalo?
3: Fotografie také, ale dokonce to máme v plánu zřídit takovou historickou učebnu. A když právě jsme teď, jak ta škola se vlastně modernizuje, tak jsme některé ty exempláře z těch starých dob schovali a v té historické učebně vystavíme.
1: Říká zástupkyně ředitele Blatnické základní školy Eva Loricová. Ve škole se konalo několik prohlídek a většinu z nich vedli přímo žáci této školy. Mezi návštěvníky byla také čiperná seniorka paní Alena, která i hned všem ukazovala, co kde dříve bylo. Paní Alenko, kdy jste sem chodila do školy a co se tady za ta léta změnilo?
7: Hodně dávno, před 60 lety.
1: Teď jste říkala, že tady byly nějak vyměněny ty místnosti, popište mi to.
7: Tady byla jídelna, tady byla kuchyň a tamhle jsme měli šatnu, to je všechno.
1: A místo toho jsou teď šatny a dílny.
7: Jsou tady veliký šatny, ale je nová kuchyň, tam pravděpodobně to přistavili, to tu nebylo, tadyhle ten, to křídlo tam nebylo tady.
1: V jakých letech to bylo?
7: 64, 65, 68.
1: Zavzpomínala na svá školní léta paní Alena. Z Blatnice Martina Sihelská, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

0: Jakoby nic se blížíme k pondělnímu poledni. Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzií a zda se jim daří lépe ve stínu nebo na slunci? Odpovědi nabídnou za chvilku naše dnešní babské rady.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Babské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známe jich okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzí jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížkou si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. A právě čtenářům je určena naše dnešní noční linka, kde se budeme ptát na to, jestli čtete rádi, jestli čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. Vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí. Ptát se bude moderátorka Jitka Lukešová a noční linka startuje chvilku po 23. hodině. My jsme teď před poledními zprávami a také písničkami pro vás. Do 12. hodiny Elton John a Circle of Life.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Vláda bude dnes podle ministra Bednárika řešit rostoucí ceny pohonných hmot. V Plzni začíná podzimní část přednášek o historii. V Domažlicích vznikne nová autobusová zastávka. A bude většinou oblačno, výjimečně slabý déšť, večer vyjasnění, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje dobré poledne Andrea Samešová. Vláda se bude zabývat rychlým zdražováním pohonných hmot. Dnes to před jednáním kabinetu řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj není v pořádku, když ceny pohonných hmot rostou výrazně rychleji než cena ropy. Zároveň ale nepodporuje opětovné snížení spotřební daně. Benzín se podle aktuálních dat společnosti CCS prodává za průměrných 42 korun a 34 haléřů, nafta dokonce za 45,90. U hlavních tahů ale šplhá až k 50 korunám. Ministr zatím neupřesnil, o jaká opatření by se jednalo. Jednání o cenách paliv už o víkendu avizoval také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Plzni dnes začíná cyklus přednášek Minulostí kolem nás. Odbornou i laickou veřejnost seznamuje s kulturním dědictvím a oblastmi činností památkové péče. Do konce roku nabídne 7 různých přednášek, upřesňuje Jaroslava Kováčová z plzeňské pobočky Národního památkového ústavu.
2: Od září do prosince nabídne cyklus Pohled do historie z mnoha různých úhlů. Dozvíte se například víc o unikátních věžových vodojemech na Plzeňsku, legendární slovenské strele nebo tajemstvích železné opony. Přednášky se konají zpravidla první a třetí pondělí v měsíci v historickém sklepení Domu u Zlatého slunce v Prešovské ulici v Plzni.
1: Město Domažlice bude opět jednat s organizátorem krajské veřejné dopravy společností Povet, mimo jiné také o nové autobusové zastávce u obchodu Lidl v Petrovické ulici, ale nastíní i další působení Domažlic v krajském dopravním systému, ve kterém působí od roku 2020. V praxi to znamená, že

0: Stačí a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
1: Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
0: Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: České basketbalistky dnes zápasem se Spojenými státy zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a už nemá šanci postoupit. Duel s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne dnes ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. V regionu bude dnes většinou oblačno, odpoledne ojediněle slabý déšť, večer se vyjasní. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, roztrvavé podmínky většinou mírně nepříznivé a bio na nejnižším prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Opatrní dnes buďte na jižní Plzeňsku na silnici 1/19 na výjezdu ze Spáleného Poříčí na Vlkov a Nezvěstice, kde se pracuje. Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 73 u Plzně Černic. Ve směru na Rozvadov stojí porouchané auto. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
4: Regina, to je jméno, které je dnes v kalendáři, je to jméno latinské a znamená královna, tak nejen královnám budeme hrát na přání, máme tu i několik narozeninových oslavenců v písemných přáních a spoustu telefonátů, které už teď stojí frontu. 221 554 222, Stanislav Julík vám přeje hezké poledne a dobrou chuť k obědu. Tady jsou písničky pro vás.

První písemný vzkaz, první písemná gratulace v dnešním pořadu. Dobrý den, chtěli bychom vás poprosit o písničku pro paní Růženku Michálkovou ze Záhoří u Nepomuka, která dnes slaví 67. narozeniny. Maminko naše milovaná, přejeme ti hlavně pevné zdravíčko, nějaké to štěstíčko, osobní spokojenost a spoustu radosti ze všech vnoučátek. Moc ti děkujeme za vše, co pro nás děláš, za tvou starostlivost, obětavost a taky za všechny ty mňamky, které pro nás vždycky přichystáš. Jsme moc rádi, že tě máme a máme tě moc rádi. Vše nejlepší přejí dcery Evina s Klárkou, vnoučata Andrejka, Kubík a Adámek, manžel Jiřík, zeťové Jarda a Zdeněk a také Růženka Rendlová. Tak my se ke gratulaci připojujeme a přidáváme písničku.

0: teď už do Českého rozhlasu Plzeň volá paní Jindra Znířan a bude gratulovat. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a pracovníky Plzeňského rozhlasu. Zítra slaví krásné narozeniny paní Věra Šláferová Znířan. Přeji jí hodně, hlavně hodně zdraví, štěstí, dobré pohody do dalších let. Nechávám ji zahrávat již dnes, protože zítra nejsem doma, tak bych to nezvládla.
0: Dobře.
1: Takže písničku ti posílá Jindra Znířan a všechny kamarádky, které tě znají a mají tě rádi.
0: Výborně.
1: Děkuji za zahrání a brzy zase nashledanou.
0: Díky, nashledanou.

Turisté pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: A kdo teď s námi v tom lítá? No v éteru určitě paní Jana Zlíní. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Já bych prosila nechat zahrát pro Mirku z Plzně ze Škvrňan, která dává hodně zahrát lidem, všem.
0: Ano.
1: A pak bych prosila pro Standu z Dolců totéž, ten taky. Ten věčně dává do éteru, dávají opravdu hodně zahrát.
0: Dobře.
1: Takže bych pro ně prosila nějakou hezkou písničku, jo?
0: Jsme rádi, že je takhle vnímáte. Standa má rád Big no. Beat, tak zahrajeme třeba něco no. od skupiny Kiss.
1: A Mirka taky. Ta dává takový šmrncovní.
0: Ano.
1: Jo, to má vždycky takový šmrncovní, tuto já mám hrozně ráda ji poslouchám.
0: Výborně.
1: Opravdu, tak.
0: Tak děkujeme.
1: Že takhle bych jí chtěla něco zahrát, jo?
0: Budou rádi, tak děkujeme. Jo. Mějte
1: a
0: se hezky.
1: Děkuji vám, děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Před námi další telefonát, tentokrát z Neuras na Jižním Plzeňsku. Volá pan František. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu popřejeme?
1: Já bych se mi chtěl popřát svému kamarádovi Vaškovi Turjanicovi jménem všech kamarádů z nacucaných švestek, vodáků.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší k jeho 75. nám.
0: Tak zahrajeme písničku, kterou jste vybral.
1: Ještě dořeknu, ano. Aby ještě hodně chvil společných jsme strávili spolu na vodě.
0: Dobře, dobře. Ty nacucaný švestky, to je nějaká skupinka, jo? Nějaká parta.
1: No, takový máme trika a jezdíme na vodu.
0: Výborně. Tak ať se vám i dál daří i s oslavencem. Mějte se hezky, Františku.
1: Na shledanou. Děkuju.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Ze své chaty z Hrachulu se k nám volá paní Eva. Jak se máte? Dobrý den.
1: Máme se dobře, je tady příjemně, máme radost, že syn s manželkou se na nás přijeli podívat, něco nám tady pomohli, tak bychom chtěli právě jim nechat zahrát.
0: Mm-hmm.
1: A chtěli bychom s manželem zahrát písničku Žádná jiná.
0: Dobře, zahrajeme.
1: Manžel a žena to taky mají rádi, tu kapelu. Mm-hmm. Tak jako jim prosím vás zahrajte. A moc krát vám děkuju.
0: Není vůbec zač, hlavně to s tou prací nepřehánějte, na chatě se má odpočívat.
1: Ne, to je jenom malinko tady, jako něco zastřihnout, nějaký tuj a takovýhle ty věci.
0: Tak ať se daří.
1: Oni se tady rekreovali, jsou to 4 dny, tak jsme se byli podívat na mostě, potom jsme byli na Floriánu, tak jsme to tady prošli, no.
0: Výborně.
1: A něco taky jsme malinko.
0: To rádi slyšíme.
1: Tak vám děkuju a děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.

A je to další písemný vzkaz do dnešního pořadu. Srdečně vás zdravím a prosím vás o zahrání písničky Colorado od skupiny Kabát, a to pro Marka Dudu z Plzně, který dnes slaví své krásné 35. narozeniny. Milý náš Máro, život ať ti štěstí dá, ať každý den se krásný zdá, splň si všechny svoje sny a prožívej jen krásné dny. Jménem členů sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví ti ze srdce přeje Milan.

0: A další vzkaz do vysílání písniček pro vás má teď Mirek z Plzně. Dobrý den. Haló, haló, posloucháme vás.
1: No dobrý den, tady Miroslav. Já bych potřeboval, aby se zahrál pro pana redaktora Miroslava Šimandla a jeho rodinu nějakou pěknou písničku.
0: Dobře, zahrajeme. Tenhle vzkaz už zazněl, slyšíme ho všichni a děkujeme za něj.
1: Děkuji moc, hodně srdečně pozdravím.
0: Díky, nashledanou.

A ještě je tu jeden vzkaz. Chtěla bych zahrát mojí mamince Marii Ledvinové k dnešním narozeninám. Milá maminko, přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví. Ať se brzy uzdraví záda a můžeš si užívat každý den bez bolesti. Hodně štěstí, lásky, radosti a krásných chvil s námi všemi. Máme tě moc rádi a podepsáni Kačka, Vašek, Nelinka a Jeníček. No a to je poslední vzkaz v dnešních písničkách pro vás. Zítra popoledni hrajeme na vaše přání znovu. A Stanislav Jurík se loučí a přeje hezký den. Naslyšenou.

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Třemošenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Minimální mzda bude od ledna vyšší, dnes to schválila vláda. Nové divadlo v Plzni se dnes nasvítí do červena. Fotbalová reprezentace představila nové dresy. A bude většinou oblačno, výjimečně slabý déšť, večer vyjasnění a teploty do 24 stupňů. Pěkný den, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Minimální mzda by měla od ledna vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Dnes o tom rozhodla vláda. Podle nového koeficientu by měla odpovídat téměř 45% průměrné mzdy. Firmám by se podle ministerstva práce po lednovém navýšení měly mzdové náklady zvednout o zhruba 6 miliard, státu a veřejným rozpočtům o více než 20 miliard korun. Minimální mzdu pobírá v Česku asi 181 tisíc lidí, tedy necelých 5% zaměstnanců. Budova nového divadla v Plzni bude dnes svítit červeně. Symbolicky tím město podpoří lidi trpící duchenovou svalovou dystrofií. Stejnou barvou se dnes rozáří například i budova úřadu vlády ve Strakově akademii v Praze. Podle údajů organizace Pattern Project trpí u nás chorobou asi 400 lidí, hlavně chlapců.
2: Choroba většinou postihuje chlapce, je totiž vázaná na chromozom X. Kvůli chybějící bílkovině dystrofin jim postupně ochabuje a ubývá svalová hmota. Chlapci se rodí bez viditelných obtíží. Kolem druhého roku ale přichází první příznaky, potíže s chůzí, vstáváním nebo běháním. V pozdějším věku je pak většinou nutné používat invalidní vozík. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Umělá inteligence může pro lidstvo znamenat existenční hrozbu, varoval dnes podle agentur vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk a vyzval k okamžitému přijetí kroků ke snížení rizik. Podle něj by měly být naprosto pevně zavedeny záruky bezpečnosti AI, než bude pozdě. Vysoký komisař OSN pro lidská práva dnes také vyjádřil zděšení nad zprávami o nasazení plně autonomních dronů ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Pilotní stroje využívají umělou inteligenci k výběru cílů bez zásahu člověka. Sport. Čeští fotbalisté budou hrát domácí zápasy v červených trikotech, venkovní sada je bílá. Národní mužstvo dnes představilo nové dresy od společnosti Adidas, která nahradila dosavadní Pumu po 33 letech. Jak uvedli designéři na webu fotbalové asociace, nová kolekce v sobě nese víru, historii a puls národa, který žije fotbalem. V novém oblečení se národní tým poprvé představí 26. září, kdy na úvod Ligy národů přivítá Chorvatsko. Počasí. Dnes

0: si udržby. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
2: Je naprosto

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil?

0: nebo...
1: Jo, rozumím. Ne, tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
2: Tak to znám, myslím, úplně každý.
1: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
2: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
1: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
2: Psalo se to takzvaně samo?
1: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
2: Musíte to vysedět.
1: Musíte vlastně to vysedět, no.
2: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
1: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
2: tak to, myslím,
1: to nadšení tam bylo,
2: Tak, ano.
1: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
2: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
1: Nebyli
2: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
1: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i uší to i ty kamarádi vždycky říkají, my jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne, ne, ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
2: Co se posadila, tak
1: no, vyprávějte. No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF ovy, všechny ovy jako já nevím, Novákovi, Františkovi a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci a byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsem spolu měl dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prosím tě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, jo, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako jo, bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénarista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou.
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza.
2: Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety s nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď mi se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba tisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
3: asi jo,
2: což je nejslavnější komedie černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout, a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr, no. A vlastně když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, jste prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo? Že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Čižicích na jižním Plzeňsku dokončili stavbaři opravu silnice. V Rokycanech budou zjišťovat, jak se lidem žije ve městě. Fotbalisty Slavie opouští brankář Staněk. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Stavbaři dokončili opravu silnice v Čižicích na jižním Plzeňsku. Bez omezení je průjezdný úsek ve směru od Štěnovického Borku. Hejtmanství za rekonstrukci zaplatilo přes 2 miliony korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Nejprve byl odstraněn nevyhovující asfaltový kryt vozovky a následně položena nová vyrovnávací vrstva. Stavební úpravy zahrnovaly rovněž napojení začátku a konce opravovaného úseku na stávající silniční síť. Dokončovací práce zahrnovaly dosypání krajnic, obnovu vodorovného dopravního značení a zalití spár.
0: V Rokycanech budou zjišťovat, jak se lidem žije ve městě, jak vnímají jeho ulice, veřejná prostranství nebo sousedské vztahy. Setkání s místními obyvateli se uskuteční ve čtvrtek 10. září v zasedací místnosti Triana na nádvoří městského úřadu. Zástupci města také představí výsledky takzvaných pocitových map. Cílem bylo najít místa, která jsou pro obyvatele města důležitá, kde je potřeba hledat změny, co rychle zlepšit, anebo naopak vyžaduje dlouhodobější přípravu. Setkání začne ve čtvrtek v 16 hodin. Vrchní soud dnes zprostil viny cyklistu, který před 4 lety v centru Prahy měl konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na syndrom zlomeného srdce. Podle soudu ale nelze prokázat, že syndrom způsobil právě cyklista. Muž dnes na vynesení rozsudku nedorazil. Advokát Vlastimil Rampula je s verdiktem spokojený.
3: Bylo prokázáno, že by jednak způsobil poškození na těle, tak jak mu bylo kladeno za vinu, a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí paní, což je skutečně situace velmi nešťastná, nemilá pro rodinu, velmi traumatizující, ale s tímto následkem můj klient nemá nic společného.
0: Rodina řidičky se k rozsudku, který je pravomocný, zatím nevyjádřila. Syndrom zlomeného srdce je vzácný stav, kdy člověk zemře po silném psychickém vypětí. Rusko nevylučuje možnost obnovení přístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po schůzkách amerických vyslanců v Moskvě a v Kyjevě. O termínech a místu je podle něj zatím předčasné mluvit. O možnostech ukončení ruské invaze o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky ale zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory. Sport. Fotbalisty pražské Slavie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazimu. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti X. Staněk loni utrpěl zranění a na pozici golmanské jedničky ho nahradil Jakub Markovič. V nové sezóně už Staněk do hry nezasáhl a mohl si hledat jiné angažmá.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách mezi 16 a 13.

0: spáleného poříčí na Vlkov a Nezvěstice se obnovuje vodorovné dopravní značení. Na dálnici D5 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku na kilometru 105 ve směru do Plzně se řidiči zdrží v koloně. A pozor také na kilometru 113 u Kladrub ve směru na Rozvadov, kde stojí porouchaný kamion.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách ve 14 hodin je s vámi odpolední vysílání Rádia vašeho kraje. Už za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Ano, až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstaňte v naší společnosti, budeme rádi a přejeme vám pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: teď už si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A také dnes hned při pondělku pro vás máme několik tipů, tak můžete vybírat. Scéna Moving Station v Plzni láká dnes na vernisáž výstavy skupiny 36 Cirek s názvem Morris Hury. Součástí vernisáže, která začíná v 18 hodin, je také hudební vystoupení. Výstava potrvá do 2. října. Ve výstavním sálu městského kulturního zařízení v Horšovském Týně uvidíte výstavu Milana Bauera s názvem Grafika. Tahle výstava tam potrvá do 24. září. V plzeňském parku u bazénu Lochotín se otevře cirkusová manéž. Divákům se představí studenti Centra nového cirkusu Cirkulária a Tuto cirk. Součástí programu je také workshop a novocirkusové představení. Akce startuje dnes v 16 hodin. A v pavilonu Skla Klatovy na jeho zahradě a v chodbě jezuitské koleje si můžete prohlédnout práce z ateliéru Skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tahle výstava potrvá až do 22. září.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Od sportu k drogám a od drog k protidrogové prevenci. Tak to je v jedné větě shrnutý životní příběh Lukáše Bechyně z Plzně. Příběh, který by vydal na román. Aktuálně si ho můžete přečíst v preventivně zaměřené knížce nazvané Mami, tati, já to jen zkusil. Lukáš byl úspěšným mladým atletem. Jeho hlavní disciplínou byly víceboje. Následně si zamiloval skok o tyči.
2: Jsem mnohonásobný mistr a vicemistr České republiky. Byl jsem na mistrovství juniorů světa. Byla to moje první zkušenost s mistrovstvím světa, takže člověk jako nepodal nějaký zázračný výkon, ale jako zkušenost super. No a pak jsem se pohyboval delší dobu v té širší reprezentaci.
3: V jakém okamžiku a proč se ten vzestup, na kterém jste rozhodně byl, změnil v pád?
2: Bylo to v mých 21 letech, kdy jsem trošku i stagnoval s výkonem a hlavně přišlo zranění, které se mnou táhlo delší dobu na odrazový noze. Měl jsem dlouhodobý chronický záněty a nemohl jsem sportovat. Nepřeju to nikomu ze sportovců, ono je to i v životě, když se prostě dlouhodobě nedaří a něco se stane, tak člověk prostě nezažívá dobrý stavy, dobrý pocity a tyhle momenty jsou tak jako křehký, že může v ten moment přijít nějaký kamarád a říct, hele, pojď, vyzkoušíme něco a člověk prostě, když k tomu nemá informace, což jsem byl i já, tak jsem bohužel udělal to rozhodnutí, zkusil jsem to a pak se to zvrhlo. No
3: já se říkám, že v době, kdy jste byl opravdu mladý, v té době, kdy vám bylo těch 21, už tady fungovaly nejrůznější protidrogové preventivní programy, že jste ty informace mohl mít.
2: Budu upřímně, já jsem zažil přednášku, když jsem byl na základce, ale tam přišel chlapík, nebo dva chlapíkové, jeden, co nám přednášel, tak mi přišel, že je ještě na drogách. To jako byla moje zkušenost. Ale asi hlavně tím, že já jsem sportoval a měl jsem ten život úplně jinde, ten fokus, jako to zaměření, tak pro mě ty drogy nebylo nic jako zajímavého. Ano, těch preventivních programů tady bylo víc, to je pravda, než v dnešní době, ale otázka kvality.
3: Říkáte, že drogy vás vůbec nezajímaly, ale přesto jste je zkusil.
2: No, ono právě tam je zrádný to, že v těch horších chvílích, kdy se člověk necítí dobře, může přijít nějaký ten váš kamarád. Třeba nemusíte mít v ten moment úplně super vztah s rodičema a prostě jemu důvěřujete. A když vám něco nabídne, tak mu prostě důvěřujete a to je právě ten problém.
3: A to byl potom průšvih. Jak dlouho jste v drogové závislosti lítal?
2: Ono to bylo takový postupný, jako nevinný nějakým kouřením marihuany ze začátku, potom to po nějakých 2-3 letech přišlo k tanečním drogám, že jo, party a tak dále. No a asi po 3 a půl letech jsem se dostal bohužel k pervitinu. A tam to šlo jako potom velmi, velmi rychle, no. Takže když to celý sečtu, je to zhruba 5,5 roku, skoro 6 let.
3: Naštěstí u vás přišel další okamžik zlomu. Rozhodl jste se s drogami přestat.
2: Bylo to v moment, kdy já jsem se předávkoval, protože jsem zkombinoval různé drogy dohromady a bylo to hrozný zážitek, nikomu to nepřeju. Asi jsem zažil klinickou smrt, nevím, co to je, myslím si, že jsem byl dost blízko a po 2-3 dnech, kdy jsem se z tohohle jako šíleného stavu probral, tak mi docvaklo, že už jsem se nemusel jako probudit a to byl ten zlom.
3: A jak se vám povedlo zbavit se drog? Zvládl jste to sám nebo jste potřeboval odbornou pomoc?
2: Já musím říct, že v té době to bylo s bývalou přítelkyní, my jsme si řekli, že s tím končíme a já jsem samozřejmě potom i hledal cesty, jak sám sobě pomoct, jak psychicky, tak i samozřejmě fyzicky a dostal jsem se k preventivnímu programu, řekněme drogám, řekněme životu, který dělal protidrogovou akci Cykloběh za Českou republiku bez drog a vlastně jeden chlapík mě s tím zakladatelem seznámil, mně se to velmi líbilo, protože to byl sport. V kombinaci s protidrogovou prevencí. Poradili mi, co dělat, jak dělat prostě určitý věci. A jako musel jsem si nechat nějaký chvíli pomoct, ale to nejdůležitější bylo to moje osobní rozhodnutí a ty akce k tomu, že s tím chci přestat.
3: Posledních víc jak 15 let také pomáháte. Jsou teď preventivní programy lepší, než bývaly za vašeho mládí? Kdybyste byl dnes ve stejné situaci, myslíte si, že třeba díky těm preventivním programům byste do toho už nespadl, byste už drogy nebral?
2: Dneska ty programy jsou mnohonásobně kvalitnější, než byly kdysi, ale nejde to říct zase úplně o všech. Jo? Ale já vím jednu věc jistě, že kdybych ty informace, které já mám dneska, měl kdysi, když jsem dělal to rozhodnutí, že to zkusím, tak já si myslím, že bych se rozhodně rozhodl jinak.
3: Máte za sebou kolem 1000 přednášek pro více než 35 000 dětí. S manželkou Jitkou jste společně napsali a vydali knížku Mami, tati, já to jen zkusil. Co plánujete v tomto směru dál?
2: speciální preventivní den pro rodiče s dětma, který může zachránit budoucnost jejich dětí. To je věc, na který teď budeme pracovat, protože vzdělat rodiče a zároveň vzdělat děti. Já s tím mám obrovskou zkušenost, že oni potom ty rodiče poprvé i ty děti jsou schopní to téma drog otevřít a ta komunikace je strašně důležitá. Takže tohle plánujeme.
3: Lukáš Bechyně a jeho životní příběh ukazují, že zbavit se drogové závislosti je možné.
2: Vím, jak chutná to dno, ale taky vím, jak chutná ten návrat zpátky. Nejdůležitější, co člověk by měl v životě udělat, je to skutečné rozhodnutí a s tím i ty následné akce. Tak se to dá zvládnout.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: A pondělní rozhlasové tržiště otevíráme právě teď. Linka sem k nám do studia 221 554 222 a můžeme rovnou začít. Vítejte, dobrý den. Hello, slyšíme se, dobrý den. Tak někoho máme na telefonu, ale vypadá to, že si s námi povídat nechce. Halo, halo, zkusíme to ještě jednou. Slyšíme se? Ne, tak bohužel, tak dáme šanci někomu dalšímu. Vítáme vás v tržišti, dobrý den.
4: Dobrý den. Prodávám přívěs auto.
3: Ano.
4: A jízdní kolo silniční.
3: Ano, a vaše číslo, prosím.
4: Číslo 602 426 658.
3: Děkujeme, to spojení není nejlepší, děkuji. Tak já to zopakuji. 602 426 658 a tržiště pokračuje. Máte slovo, dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den.
5: Ano, slyšíme se, dobrý den. Já bych prodal, prosím vás, jsou to měřící analogový měřící přístroje. Je jich zhruba asi 10 kusů a bylo by to plně funkční, pochopitelně. A dále bych prodal, jsou to mosazní závaží na starobylé retro ty váhy, jak jsou takový ty dvě misky. Je toho 10 kusů těch závaží. A dále bych prodal, je to zrcadlo v rámu, velikost, to bych všechno po telefonu a je to plzeňské telefonní číslo 721 740 419. Já vám děkuji, příjemný den.
3: Není zač, já zopakuji ještě jednou vaše číslo 721 740 419. Mějte se krásně, naslyšenou.
5: Vy taky, naslyšenou.
3: A pokračujeme, vítejte v tržišti, dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych chtěla prodat letošní kohoutky, jsou to liputání rousní a je to Klatovsko a bylo by to na telefon 607 168 295.
3: Je to tedy Klatovsko a vaše číslo 607 168 295. Máme zapsáno, naslyšenou.
6: Ano, děkuju, nashledanou.
3: A v tržišti teď máte slovo vy, dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den. Tak tady nám telefon někdo položil, tak zkusíme hned další. Dobrý den, vítejte v tržišti.
7: Dobrý den, já bych prodala dvě přenosní takový boxy na menší zvířátko, třeba na kočku nebo na malýho pejska. A potom ještě pelíšek ve tvaru jako kočičí hlavičky. No a vše na telefonním plzeňském čísle 720 67 54 58. Opakuji, 720 67 54 58. Děkuji a naschranou.
3: Není zač, naslyšenou. A teď vítáme v tržišti vás. Dobrý den.
8: Dobrý den. Zde je tržiště, prosím vás.
3: Ano, už vás posloucháme, jste ve vysílání, dobrý den.
8: Ano, já bych měl na prodej elektrokolo, je to nevhodný dárek, protože už jsem starý, nemůžu na tom jezdit, tak bych ho prodal. Levně, je nejetý, je skoro nový, je to na číslo telefonu 606 266 485, je to na Přešticku.
3: Tak třeba se bude někomu hodit na Přešticku. Ještě jednou vaše číslo 606 266 485. Naslyšenou.
8: Děkuju, naslyšenou.
3: A máme tady dnešní poslední inzerát. Vítejte. Halo,
9: dobrý,
3: halo,
9: den.
3: Dobrý den.
9: Já bych sem prodala ruční kuchyňský mlýnky.
10: Je to vás, nic by paní neprodala.
3: Ajaj, tak tam máte nějaký nepořádek, tak teď jsme to ještě položili, tak zkusíme poslední telefonní číslo, snad to bude lepší. Vítejte v tržišti, dobrý den.
11: Dobrý den. Nabízím drapák za traktor, dvě řady per, záběr 180 cm. a cena pouze 2800 korun. Za druhé, molitán šíře 80 a 90 cm, tloušťka 10 cm, délka 2 metry a bylo by to po stovce.
3: Ano, kus a vaše kus číslo?
11: Za 100 korun. A ještě bych měl za třetí, koupím svářečku KS200 a může být i na opravu s nějakou závadou. A moje číslo je 721 803 621. Opakuji telefon 721 803 621. Děkuji za služby, hezký den.
3: Přejeme vám také hezký den, naslyšenou, a tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme opět zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. Vláda zatím nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Lidé se mohou nechat v Plzni zdarma vyšetřit. A zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo už od roku 2023.
2: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
1: Bývalý šéf rezortu Petr Hladík z KDU-ČSL Českému rozhlasu řekl, že o žádných problémech s toxickými látkami nevěděl a musí se jednat o nové zjištění. Reakci bývalého náměstka Tomáše Tesaře zjišťujeme. Sklepení domu u Zlatého slunce v Plzni dnes hostí historickou přednášku z cyklu Minulostí kolem nás. Pořádá ho Národní památkový ústav. V podzimní sérii nabídne 7 přednášek na různá témata, dodává za organizátory Jaroslava Kováčová.
3: Tentokrát se vydáme po stopách hraběte Hanse Kunhova z Poběžovic. Podnikal odvážné plavby na své jachtě po Středozemním moři, později odjel do Jižní Afriky, kde se živil jako prospektor a zlatokop. Svůj neobyčejný život nakonec završil jako buddhistický poustevník, žijící osaměle v africké buši.
1: Akce začne v 16 hodin a přednášet bude ředitel územní správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Dnes to pojednání vlády uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že problém způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Benzín i nafta během posledních 2 týdnů výrazně zdražily. Benzín stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů, nafta podle dat společnosti CCS 45,90. V Plzni se zítra uskuteční akce Den veřejného zdraví a prevence. Pořádá ho VZP spolu s městem v prostoru u branky od 13 do 17 hodin. Zájemci mohou přijít na bezplatné vyšetření krevního tlaku, znamének nebo i kognitivních funkcí, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Naším cílem je vést lidi k odpovědnosti za své zdraví a ukazovat jim, jak důležitou roli hraje prevence. Včasné odhalení zdravotního problému může významně ovlivnit průběh další léčby a předejít řadě komplikací. Lidé se ve stánku VZP dozví také o možnostech čerpání příspěvků z fondu prevence pojišťovny a také o aktuální nabídce screeningových a preventivních prohlídek.
0: Sport.
1: Běžec a bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 Patrik Šorm ukončil kariéru. Na svém webu o tom informuje Český atletický svaz. 32-letý Šorm je v historických tabulkách 2. nejrychlejším Čechem na 400-metrové trati za Pavlem Maslákem. Dál bude v atletice pokračovat jako trenér.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách 16 až 13 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty zítra 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý nebo mírný vítr jižních směrů, rozptylové podmínky během dne dobré a bio 2, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem

0: 15 hodin a 5 minut, s vámi je odpolední vysílání rádia vašeho kraje. Hokejisté Plzně zapsali dvě výhry v Lize mistrů a svého prvního ligového vítězství se dočkala také trenér Viktorie Radoslav Kováč. Nejen o tom budou sportovní minuty, které začnou už za chvilku. I nadále přejeme pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady první zářijové sportovní minuty z našeho kraje. U jejich poslechu vás vítá Vladislav Janouškovec. Zaměříme se na fotbal, lední hokej, futsal, atletiku nebo házenou. Tak příjemný poslech. Fotbalisté Plzně zvítězili na trávníku nováčka soutěže Artisu Brno 3-0. A trenér Radoslav Kováč tak mohl slavit svou první ligovou výhru na lavičce Viktorie.
2: My jsme byli efektivní první poločas, vlastně nás uklidnil ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
1: Ve třetí lize Jiskra Domažlice uspěla na hřišti Králova Dvora, kde zvítězila 2-1. Hokejisté Plzně rozehráli nový ročník Ligy mistrů. Na svém ledě nejprve porazili švédské Regle 4-0. Vítěznou trefu zařídil obránce Aleš Čech.
3: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první

0: první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. Já jsem to zvládli super, jak dozadu, tak dopředu. Měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
1: V sobotu hráči Škody nakonec udolali polský celek Tychy 2-1. Rozhodl až ve 52. minutě Ondřej Rohlík, který překonal skvěle chytajícího gólmana Fučíka.
2: Já si myslím, že to byla úleva pro všechny, protože dneska tam bylo tolik šancí, že doufám, že nějaký bude mít i další zápasy. Ne? Ale jo, chytal výborně, ale prostě my jsme se tlačili ty brány, možná ještě trošku víc jsme se mohli tlačit a mohlo už tam něco dřív padnout, no? Že se mohlo ulevit dřív.
1: V nejvyšší soutěži futsalistů zvládli hráči Interobalu Plzeň i druhé utkání v sezóně. Nad Libercem zvítězili 4-2. O klíčových momentech mluví domácí trenér Petr Kozár.
3: Trošku nešťastný gól v druhém polčase dal Liberec a od tej chvíle jsme museli trošku zapnúť, dá sa podať viac, ale stále rozumne, aby sme Libercu nedovolili nejaké brejkové situácie a myslím si, že chlapci s tomu pristúpili veľmi zodpovedne, podarilo sa nám vyrovnať aj v rýchlom čase hneď ísť do vedenia, možno trošku šťastnejším gólom, ale to k tomu patrí, keďže sme nevedeli sa presadiť z takých lepších príležitostí streleckých. Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Obhájci titulu házenkáři Plzně vstoupili do nové sezony extraligy výhrou 32-27 ve Strakonicích. Se 6 góly byl nejlepším střelcem talentu Jakub Douda. V Intelize žen hráčky DHC Plzeň přestříleli Olomouc 38-34. 9krát skórovala Tereza Panošková. Duel pro nás zhodnotila kapitánka Linda Galušková.
2: S výkonem holek jsem rozhodně spokojená. Oproti podobě se tohle hodnotí úplně jinak. Byl to obrat o 180 stupňů, ten tým najednou žil. Holky se radovaly z každého gólu. Fakt jsme tam hráli jak jeden člověk, což se bohužel v podobě říct nedalo. A bylo vidět, že naše hra v útoku se zlepšila opravdu vohodně, protože naše úspěšnost střelby byla kolem 75%, což nám předtím chybělo. Ještě by bylo super, aby jsme zamakali v jistý obraně, přece jenom přes 30 gólů dostat, je na zápas opravdu hodně.
1: V hokejbalové extralize v krajském derby Dobřany porazili tým HBC Plzeň 4-2. Karlovy Vary hostili mistrovství republiky atletických družstev. Muži Škody Plzeň vybojovali bronz, ženy obhajující zlato skončily stříbrné. Svými výkony v kouli a kladivu k tomu přispěla nestárnoucí Lenka Valešová.
3: Tak vzhledem k tomu, že už to byla moje 26. sezóna, tak ji nemůžu hodnotit jako jinak než pozitivně, protože jsem ráda, že pořád závodit můžu, že pořád jsem ještě konkurenceschopná. Samozřejmě mě mrzelo 4. místo na mistrovství republiky. Tam mi ta medaile utekla o kousek, zaházela jsem dobře, takže to mě mrzelo, ale jako myslím si, že se z toho oklepu a 27. sezónu zase začnu jako v plný polní.
4: Vlastně příští rok to bude 20 let od těch vašich dvou velkých úspěchů z světové univerziády, bronz a stříbro z mistrovství Evropy do 22 let, tak trošku to uteklo.
3: No ani nevím, kde ty roky jako jsou, ale neříkám, že na ně navážu, na ty úspěchy, ale budu se snažit prostě pořád udržovat nějakou dobrou formu, protože tady ty týmové soutěže především ty mě baví a prostě pro tu Škodovku ještě plánuju pár let vydržet.
1: Ode dneška až do 17. září hostí sportovní hala Krašovská v Plzni mezinárodní turnaj v paralympijském sportu boča. V čem je tato akce unikátní, nám prozradil její organizátor Roman Suda.
5: No, pro nás je to unikátní a dává to trošku podtržení tomu, že v příštím roce slavíme 10 let České federace boči, která vznikla jako relativně nový sportovní svaz oddělením se od tehdejší federace, která už dneska neexistuje. A je to takové ocenění práce těch lidí všech, protože my jsme dostali pořadatelství poprvé. World Boccia Challenger je vlastně jeden ze stupňů světového poháru, kde se sbírají body na světový žebříček a zároveň samozřejmě tyto body jsou důležité na kvalifikaci do Los Angeles 2028 na paralympijské hry, protože to kvalifikační období už začalo.
1: Tolik sportovní minuty s datem 7. září. Hezký zbytek dne a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo je to lampasák?
1: Že vypadá jako lampa.
2: Že vytvořuje lampy.
3: Lama.
4: Lampasák vypadá jako lampa, protože mu svítí ve hlavě.
5: Lampasák je to lampa.
6: Je třeba bubák.
7: Lampasák je třeba hlava.
8: Ten lampasák má límec, jak

0: Lenka Filipová dospívala v 15 hodin a 37 minut. S námi je stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a teď se vydáme na severní Plzeňsko. Denně po něm projdou desítky turistů i cyklistů. Oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna právě na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
1: Zavání to tím, že jednou spadne, když se o něj nebude nikdo starat.
2: Jako, když se na to podíváte, tak by se vůbec nebál. Technicky to vypadá dobře, ty pilíře jsou úplně v pohodě. Jako. Jo, když se tam rezne, tak je to zábradlí, ale staticky to bude úplně OK. Jako.
3: Myslí si jeden z turistů, pan Alois. Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
4: Je to takový jako vlastně smutný. O toho dávají vlastně všichni ruce pryč, ale v podstatě všude je na fotkách, všude se o něm jako mluví. My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho zajímat.
3: Na most je zákaz vjezdu. Cyklisté ho také používají, turisté.
5: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že prostě ten most je v takovém stavu, jakým je, a opravdu je to naše jediná přístupová cesta a neradi bychom o ní přišli.
3: Od mostu přes řeku Střelu teď vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
6: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech vykonávání vlastnického práva.
3: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
6: Lhůta desetiletá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Dle mého právního názoru ten most je ve vlastnictví státu a stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
3: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nezdílí.
7: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí. K 1. lednu 2024 přešlo vlastnictví na stát u nemovitostí, které v katastru byly zapsány na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Tento most není zapsán v katastru.
3: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
7: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme.
3: Most reálně tam je součástí turistické trasy. Fyzicky tam je.
7: To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane, což je pozdě.
3: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Jeho velikou výhodou je zřejmě to, že je opravdu hodně naddimenzovaný. Železobetonová konstrukce z roku 1911 tady podle mnou oslovených turistů vydrží klidně dalších 100 let, aniž by znala vlastníka. Z mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že u obce Jarov na severním Plzeňsku stojí rozhledna Radost? Volně přístupná dřevěná rozhledna je vysoká 9 metrů a byla otevřena v roce 2013. A typická stavba z dálky připomíná velmi luxusní myslivecký posed. Na vyhlídkový ochos vede 11 metrů dlouhé schodiště. Nadmořská výška je 422 metry.

Radek Rken a zítra mám. No i my máme i zítra odpolední vysílání a těšíme se, že i zítra vám budeme dělat společnost. Teď se blíží 16. hodina a s ní Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky Carmen Majerová. Tak si ji užijte, mějte se krásně, pěkné pondělní odpoledne přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra životního prostředí toxické látky. Fakultní nemocnice v Plzni dnes spustila registrace ke kampani Nestrať úsměv. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to dnes řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě a předchozí vedení rezortu o tom vědělo a nic nedělalo. To bývalý ministr Petr Hladík z KDU ČSL odmítl. Českému rozhlasu řekl, že se musí jednat o nové zjištění.
2: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
1: Řešení celé situace oznámí zástupci vlády zítra. Fakultní nemocnice v Plzni dnes spustila registrace ke kampani Nestrať úsměv. Je součástí celoevropského projektu, který dlouhodobě upozorňuje na problematiku nádorů hlavy a krku. Jak uvádí nemocnice na svém webu, kampaň potrvá od 21. do 25. září a zájemci si mohou nechat vyšetřit ústní dutinu.
3: Vyšetření se uskuteční na stomatologické klinice fakultní nemocnice a bude zahrnovat detailní klinickou kontrolu sliznic, v případě podezření pak autofluorescenční vyšetření, případně další diagnostiku, včetně biopsie. Připravuje se taky přednáška pro veřejnost, tentokrát v Klatovech. Bude zaměřená na rozpoznání prvních příznaků onemocnění, rizikové faktory a význam pravidelných preventivních prohlídek u zubaře. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat necelým 45% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí.
0: Sport.
1: České basketbalistky dnes zápasem se Spojenými státy zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Ptáčkové prohrál oba zápasy ve skupině a už nemá šanci postoupit. Duel s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
1: A v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách mezi 16 a 13 stupni, zítra skoro jasno až polojasno, ojedinělé při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů, povane slabý nebo mírný vítr jižních směrů, aby ho zátěž dvojka, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Líní na Plzně severu mezi kilometry 87 až 90 ve směru na Rozvadov je uzavřen levý pruh, provádí se údržba kanalizace. A kolona se vytvořila na kilometru 105 před Heřmanovou hutí ve směru na Plzeň. Počítejte se zdržením a buďte v úseku velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
5: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
4: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: můj hrad.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, jako
3: no,
4: tady...
3: Vypadala tak, normálně, víš, taková ta...
4: Říkal, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale, to tak vypadalo, že ta
5: romantika... To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: Poseidona. A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste prosím vás blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se a uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla a když jsme se tam tak

0: takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík, a jedou kulomety na nás namířený normálně, a teď zastavili, a co tady děláte, tady je vojenský pásmo. A teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky. Holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak co by jsme jim ukazovali. Tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý. No prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
1: nás si nechal vyrobit v Turecku a ještě
0: tady měl vlajky. Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda tak, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
1: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
0: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
1: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
0: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo, a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
4: Na lodi?
3: Na moři. Takhle.
4: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
3: Ano.
4: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum,
3: ano.
4: Starodávné, nádherné,
3: tu pevnost,
4: v podstatě
3: tam
4: arabské,
3: ano, to je
4: pevnost, ale teď je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře,
3: jo,
4: i lodě.
3: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
4: Ne. Nepoznala
3: jsem. Asi, že to
4: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
3: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naděja Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
4: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
3: Ta co plave.
4: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A tak.
3: A nenamočit vlasy ani uši.
4: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
3: A jen.
4: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. až ve 20 a jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
3: A zase a vylézt. Ano. A na loď raději.
4: Ano.
3: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
4: Děkuji. Hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovská.
2: Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni brýle.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pánové, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To no, víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
10: Ne.
9: Já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říká, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: nebo,
2: žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední zlatý šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba.
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty
10: svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečních, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano.
1: Zkoušeli
2: ta byla to
1: se?
2: Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení? Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: herců.
1: Ano,
2: to byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jsem... jako by, já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A dítěm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: Ale on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To je,
2: a to bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To bylo
2: nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a protipostavím trojici. Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Lasišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravujem paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko Čelasi, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nových dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory. Ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne. Ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Když jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmálo, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani by tenkrát, když jsme byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem. A cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozenal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Déržkovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí, mistr, automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje okýnko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já tam král, tamhle v rohu. doufám, kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Třetí plzeňský obvod zmodernizuje prostranství v ulici Karla Steinera ve Skvrňanech. Vláda zatím neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. V nejvyšší fotbalové soutěži končí další trenér a zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Betonovou plochu v ulici Karla Steinera v Plzni na Skvrňanech nahradí zeleň. Vedení třetího obvodu už vybralo zhotovitele. Práce začnou zhruba za měsíc a potrvají více než rok, říká mluvčí u Motři Michala Adámková.
3: Z velké betonové plochy chceme udělat místo, kde se lidé budou cítit dobře. Dnes zabírá zeleň jen asi 7% plochy. Po revitalizaci jí bude 75%. Zachováme přitom také původní stromy.
2: Plzeňské divadlo J.K. Tyla neplánuje v nové sezóně zdražovat vstupné. Loni byla průměrná cena vstupenky necelých 350 korun, říká mluvčí divadla Martina Drbušková.
4: Pokud budeme muset reagovat na případné zvýšení cen nákladů, dotklo by se zdražování vstupenek jen nejatraktivnějších míst a jen u vybraných inscenací. V takovém případě by část hlediště zůstala za stejné ceny, aby celý náš repertoár byl dostupný co nejširšímu okruhu diváků.
2: Návštěvnost divadla se pohybuje okolo 90%. Po covidovém propadu znovu stoupá prodej předplatného. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko a zdražování způsobují hlavně rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci proto hodlá řešit na evropské úrovni.
5: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Benzín stojí aktuálně v průměru 43 korun a 62 haléřů. Za naftu řidiči zaplatí v průměru 47 korun a 21 haléřů. Letošní extrémní horka sice pominula, podstatná část České republiky ale zůstává suchá a kumulovaný stres ze sucha, který dopadá na vegetaci, dál roste. Půdní sucho aktuálně trápí téměř celou Moravu a velkou část jižních Čech. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnili vědci na webu Intersucho. Předpovědi na dalších 9 dnů přitom slibují minimum srážek. Několik milimetrů vody má napršet při přechodu fronty ze středy na čtvrtek.
0: Sport.
2: U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Klub o tom informuje na svém webu. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže. Prvním byl Martin Hyský v Plzni.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách 16 až 13 stupňů, zítra skoro jasno až polojasno, ojedinělé při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky. Nejvyšší teploty zítra 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý nebo mírný vítr jižních směrů a biozátěž dvojka, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala v Chodové Plané na Tachovsku v ulici Pohraniční stráže, kde se srazila dvě osobní auta. A ještě nehoda na Plzni severu na silnici 2/180 na výjezdu na Nýřany. Také se tam střetla dvě osobní vozidla, zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Láká vás vzdušná akrobacie nebo spíše divadlo? Posloucháte Český rozhlas Plzeň a pondělní Den v kraji. Už za chvíli vás vezmu přímo na Lochotín v Plzni, kde v těchto minutách ožívá cirkusová manéž. Zastavíme se ale i u startujícího festivalu Divadlo a prozradíme vám detaily z hereckého povolání z úst herce Michala Štěrby.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
6: A vedle toho, co jsem zmínil, vás pochopitelně čekají také další krajské reportáže i detailní výhled počasí s meteorologem. Po Karlu Gotovi nabídneme jako na dlani souhrn dnešních regionálních novinek. Ondřej Kapic přeje dobrý den a pěkné pondělí 7. září.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují okolí a pocházejí z pozůstatků po československé armádě. Dnes to uvedl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj je místo zabezpečené a zítra doplní informace, o jaké látky se jedná. Časový plán řešení zveřejní ministerstvo obrany. Ministr také řekl, že o tom věděl bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař a zřejmě i bývalý ministr Petr Hladík z KDU-ČSL, který už tvrzení odmítl. Národní park zatím situaci podle svého mluvčího nemůže komentovat. Plzeňské městské dopravní podniky nově nabízí plzeňskou jízdenku. Čipová karta nahradí papírovou jízdenku a je určená cestujícím, kteří dávají přednost platbě v hotovosti. Platnost papírové jízdenky brzy skončí. Plzeň využívá systém mechanického označování jízdenek jako poslední v republice. Více už řekne z plzeňských městských dopravních podniků Jiří Trnka.
3: Uvnitř se nachází kovové kolíčky, takové trny, které propichují potom tu jízdenku. Si můžeme takhle zkusit označit jízdenku, kdy vidíme přímo ten konkrétní číselný kód.
2: Více informací uslyšíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Lidé cestující po železnici mezi Nezvěsticemi na Plzeňsku a Příkosicemi na Rokycansku musí ode dneška počítat s výlukou. Všechny osobní vlaky nahradily v tomto úseku autobusy. Omezení potrvá do 25. září. U většiny spojů platí výluka v úseku Nezvěstice Příkosice u jednoho až do Mirošova. Novou knihu Mami, tati, já to jen zkusil vydali manželé Lukáš a Jitka Bechyňovi z Plzně. Lukáš byl úspěšným mladým atletem, ovšem jeho sportovní kariéru poznamenaly drogy. Cílem je o problematice informovat a vzdělat rodiče, říká autor Lukáš Bechyně.
4: Je důležitý říct, že to je napsaný mluvou lidí, je to pro rodiče a je to prostě udělaný jednoduchou formou, aby to fakt pochopil každý.
2: Podrobnosti se dozvíte v rozhovoru už za několik minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 14 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň. V parku u bazénu na Lochotíně v Plzni má své místo cirkusové odpoledne. V pořadí už čtvrtou cirkusovou manéž tam pořádá plzeňské cirkulárium. Co všechno návštěvníci můžou vidět a vyzkoušet si, nám teď poví organizátorka akce Martina Maničková, které přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Martino, představte nám prosím vaši cirkusovou manéž. Co si vlastně pod tím názvem máme představit? Napadá mě, jestli máte na Lochotíně postavené klasické cirkusové šapito.
1: Právě to nemáme. Vzniká tady taková živá otevřená aréna, kde můžou přijít místní lidé, kteří žijí právě třeba na Lochotíně, vyzkoušet a zažít nový cirkus přímo pod širým nebem. Máme tady vlastně varieté, které tvoří vystoupení našich studentů a lektorů. Máme tady otevřený workshop, kde si lidé mohou vyzkoušet žonglování nebo manipulaci s obručí a tak dále. A vlastně na závěr celého dne nás čeká i představení našeho souboru Tuto cirk.
0: Takže program už je v plném proudu. Co se v manéži právě teď děje?
1: Právě teď probíhá ono varieté našich studentů. Já v tuto chvíli koukám na moji studentku, která má vystoupení žonglování.
0: A se s čím žongluje, jestli se můžu zeptat?
1: Vybrala si kuželky, takže žonglování s kuželkami, je tam manipulace, je tam klaunérie a herectví.
0: Myslím si, že i posluchači jsou zvědaví, kolik těch kuželek teď má vlastně ve vzduchu, kolik v rukách. Takže s kolika kuželkami je vaše studentka teď schopná žonglovat?
1: Momentálně se uklání a má v ruce pouze jednu kuželku. Každopádně zajímavé na žonglování je, že lidé si představují, že čím více kuželek, tím větší zábava. Ale vlastně někdy se dá i s jednou kuželkou užít lecos.
0: To bych také dokázal, myslím, s jedním míčkem nebo i s tou kuželkou vyhodit a chytit a pak zase, i když to malinko teď, nechci to teda nějak snižovat. Pokud někdo právě teď přemýšlí, že by k vám na Lochotín ještě vyrazil, má ale nejvyšší čas, protože v 18 hodin za necelou hodinu už začíná novocirkusové představení. Prosím, prozraďte nám jeho název a popište, o čem je.
1: Představení se jmenuje Ahoj a je inspirované vodáctvím, ale hlavně plněním snů, protože jak představení ukazuje, nejsou velké nebo malé sny, ale vlastně důležité je to, s kým za těmi sny vycházíme. Je to představení, které kombinuje vzdušnou akrobaci, párovou akrobaci a opět fyzické divadlo, ale i mluvené slovo.
0: To zní moc hezky, musím říct. To byla organizátorka cirkusové manéže Martina Vaněčková. Přeji vám, ať se akce vydaří a počasí, ať vám přeje. Jinak děkuji za rozhovor a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Já taky mnohokrát děkuji. Nasledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A já ještě dodám, že celý program je v parku u bazénu dnes zdarma.

Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: S jakým počasím máme zítra počítat, to bude obsahem příštích minut vysílání dnešního Dne v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, za 4 minuty bude 17:30.
1: Počasí.
0: U telefonu už je připraven meteorolog Pavel Kopeček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Čeká nás nějaké vysloveně překvapení v zítřejší předpovědi?
2: Tak nedá se říct, že překvapení, i když takové možná malé překvapení, ano, bude poměrně hodně teplo, teploty až ke 30 stupňům, na obloze málo oblačnosti, i když během odpoledne by přechodně při zvětšené oblačnosti se mohla vyskytnout nějaká slabší přehánka. No a teploty po ránu 14 až 11 a během dne až těch 30 stupňů Celsia.
0: Takže stále vlastně bez srážek. Tyto teploty, které jste zmínil, ty už asi úplně takové typické pro začátek září, a to jsem laik, typuji, asi nejsou, že?
2: Tak úplně ne, a je pravda, že během středy se to opravdu vrátí spíše počasí, nebo načne spíše takový ten podzimní charakter počasí, protože nás bude přicházet studená fronta, ta sebou přinese poměrně hodně srážek, ale hodně také oblačnosti a výrazné ochlazení, takže po středě pak budou teploty zhruba tak kolem 20 stupňů.
0: Takže o 10 stupňů de facto nižší než ty, které budou panovat zítra.
2: Ano, je to tak.
0: Takže takový slunečný, možná ještě takový to babí léto bude zítra, slunečný den nás čeká s teplotami, jak jste říkal, okolo maximálně 30 stupňů.
2: Je to tak, přesně tak.
0: Děkuji, tolik meteorolog Pavel Kopeček, těším se zase někdy příště. Naslyšenou, mějte se hezky.
2: Naslyšenou, taky pěkný den přeju.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Právě začíná divadelní sezóna, ve středu navíc odstartuje v Plzni Mezinárodní festival divadlo. I proto jsme do dnešního dopoledního vysílání pozvali jednu z aktuálně nejvýraznějších osobností plzeňské scény, herce Michala Štěrbu. Moderátor Stanislav Jurík mimo jiné citoval z hercova profilu na stránkách divadla Jekátila, že Michal Štěrba miluje svou rodinu, humor a některé režiséry. Někdy. A jak to herec okomentoval?
1: No, to už neplatí, já už je nesnáším všechny do jednoho a rodina mi přerostla přes hlavu, to jsem musel psát, když dětem bylo 7-8 let a byli roztomilí, teď je to prostě jeden 20-letý pán, jeden 17-letý pán, který se soustředí hlavně na to, aby v noci, když já spím, sežral všechno z lednice, jeden druhý po něm přijde, začne křičet, že tam nic není. A já se ráno probudím a v lednici nic není a to je jediný, jak já zjistím, že se mnou někdo žije na baráku, že mizí jídlo. Já si vždycky připadám, jak Američani to dělají, že jo? Když přijde Santa Claus, že mu nakladou ty sušenky a on podle toho, když tam ty sušenky nejsou, zjistí, že v noci tam byl Santa Claus, nechají tam dárky, tak mě nechají v dřezu nádobí. A to je jako, ano, tak to už neplatí, tahle karta, tak to už to musím
2: to ani nestudujte.
1: Ne, na to nebudu vůbec koukat.
2: Co kluci dělají? Vlastně to není tajné.
1: Není to tajné, nedělají nic a dělají to výborně.
2: Skvělý.
1: Jsou v tom tak trošku po mně, ne? No tak teďko měli prázdniny. Jeden chlapec, starší Samuel, zdárně odmaturoval na střední elektrotechnický průmyslovce IT. Teď chce pokračovat na vejšku, na to tomu jako fandím, jsme dělnická rodina a to je první vysokoškolák, kdyby to ustál v naší rodině. No a mladší pán studuje ekonomku tady střední. Ale říkám, já jsem ji už vlastně léta neviděl. Oni bydlí na baráku nahoře, tam si nosí to jídlo.
2: A tam jsou na Wi-Fi.
1: Takový jako hnízdo. No, Wi-Fi je velmi důležitá. No. To jako poznám, když nefunguje Wi-Fi, tak mi začnou chodit výhružné SMSky od nich.
2: Aha, takhle po vás jdou.
1: No,
2: co se učíte vy mimochodem? Vím, že vás čekají nějaké premiéry, obnovené premiéry. Skupu, toho už jste zmínil.
1: Skupu, no. Skupu jsem se učil teďko, nebo respektive je to poměrně čerstvé, protože jsme měli třeba tři, čtyři reprízy, myslím si, takže pod premiéry je to kousek. To bylo 80 stránek textu, to bylo inferno učící, včetně jakoby monologu a hlavně Milan Šotek to napsal krásně. Radovan Lipus to měl skvěle vymyšlený režijně, celá ta inscenace, troufám si tvrdit, dopadla krásně. Ale je plná od Milana Šotka, jako, a to je nejhorší, dat. Že jo, jakoby, jak je to životopisný a tam teda jako jezdit v roce 44 a 45, což je vlastně základní rozdíl mezi tím, jestli ještě je válka nebo už není válka a rok 22 a rok 1918 a to se učilo samo. A do teďka jako si myslím, že jsem to neřekl ani jednou správně. Že pletu světový války. A...
2: Jak se učíte texty?
1: Blbě, strašně blbě, ale nikdy se vlastně ani nestačím naučit. Kolegové by mohli potvrdit, že se mnou stát na jevišti někdy je opravdu jako adrenalin. No a já musím jako poctivě, no, to jako by to ustát a drmolit si to furt dokola a pouštět si to do sluchátek a není to sexy práce, nemyslete si. Den v kraji.

0: půl šesté, 7 minut, posloucháte Pondělní den v kraji. Já vám teď představím jednu moc zajímavou knížku. Novou knihu Mami, tati, já to jen zkusil vydali manželé Lukáš a Jitka Bechyňovi z Plzně. Oba nejspíše znáte z oblasti atletiky. Lukáš je dvojnásobným vicemistrem České republiky ve skoku o tyči a několikanásobným juniorským mistrem. Knížka pojednává o drogách a jejím cílem je primárně informovat a vzdělat v této problematice rodiče.
1: Předat důležité informace rodičům, aby dokázali svoje děti ochránit před návykovými látkama, aby ty děti dokázali reagovat a když ta situace přijde, aby byli schopni odmítnout.
2: Od bývalých atletů by člověk čekal spíš knížku o sportu, než o drogách, o závislosti.
1: No, já bohužel jsem jeden z těch sportovců, který v době své sportovní kariéry se dlouhodobě zranil a spadnul jsem do drog. Prostě stalo se mi to v době dlouhodobého zranění. Samozřejmě kamarádů spousta mimo sport nebo ze školy, že jo, ty když bylo v týdnu volno, tak se chodilo pít, že jo, kouřila se tráva a já jsem v téhle době bohužel k tomu jako přiskočil, no a pak se to zvrtlo a trošku se mi to vymklo z rukou.
2: V jedné z kapitol, očima spoluautorky se to jmenuje, popisuju ten moment, kdy jsem zjistila, že kdyby mě Lukáš chtěl tenkrát vzít na nějakou tu víkendovou akci, protože nikdy mě nechtěl vzít sebou a měla jsem mu to za zlý, tak já nevím, jestli z té frajeřiny bych po těch drogách prostě nesáhla. A to je, si myslím, ten moment, kdy člověk si může myslet, že to není absolutně, že se mě to netýká, ale z frajeřiny lidi dělají hodně věcí.
3: A obsah vaší knížky je tedy spíš osobní a nebo odborný?
1: Já bych řekl, že jsou tam obě věci. To osobně je ten můj příběh, ty moje zkušenosti, jak jsem vlastně do těch drog pomalu spadnul a taky, jak jsem se z těch drog dostal. Takže je v tom i ten příběh, to je jedna věc. A potom ta vzdělávací část je více jako odborná, ale je důležitý říct, že to je napsaný mluvou lidí, je to pro rodiče a je to prostě udělaný jednoduchou formou, aby to fakt pochopil každý.
2: Já bych tomu jenom doplnila takový kratičký úryvek z části toho příběhu, konkrétně z kapitoly Místo, kde drogy ztratily moc. Díky svým přešlapům, který jsem udělal, vím, že každý nový den je šance udělat něco jinak. Být někým lepším, pomoct někomu dalšímu. A pokud jediný člověk po přečtení těchto řádků zvolí život místo drog, stálo to za to.
3: Svoji knížku, která je dílem společným, nám představují manželé Jitka a Lukáš Bechyňovi. Kdo především může tuhle publikaci využít? Ten, kdo chce závislostem předcházet, a nebo ten, kdo už je potřebuje léčit?
1: Účel té knížky je preventivní, to znamená, aby jsme předcházeli tomu, aby ty děti vůbec do drog spadly. To je ten hlavní jako základní účel, ale v té knížce najdou rozhodně důležité informace i lidi, kteří už pochybili a třeba do drog spadli a chtěli by z toho ven a myslím si, že minimálně pro ně bude obrovskou inspirací, že se to dá zvládnout.
2: Tady nalistuju zrovna tu třetí část, která se jmenuje Odvaha mluvit a ochota naslouchat a tady se čtenář dozví o tom, jakým způsobem komunikovat s dětma ohledně tématu drog a zařídit to, aby dítě, až bude stát před tím rozhodnutím a nebude mít zrovna rodiče u sebe, tak aby dokázalo správně reagovat. A čtvrtá část začíná tady na stránce 163, kroky, které dávají naději. A tahle ta celá část je o tom, co je potřeba udělat, aby změna, kterou ten člověk udělá, měla šanci vlastně vydržet. Takže jsou tady, my tomu říkáme ambulantní kroky, že má člověk změnit prostředí a tak dál, aby prostě se těch drog dokázal zbavit.
3: Knížka se jmenuje Mami, tati, já to jen zkusil a poradí vám, jak kvůli závislosti nestratit své dítě. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Už za chvíli se zaměříme na v Česku raritní mechanické označování jízdenek ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni.

0: Jsou 2,5 minuty po 6:45, posloucháte Den v kraji. Plzeň je posledním městem v České republice, kde se ve vozech městské hromadné dopravy stále ještě využívá systém mechanického označování jízdenek. Samozřejmě vedle jiných technologicky vyspělých způsobů placení jízdného. Pojďte se s námi ohlédnout za historii papírových jízdenek a jejich značení v plzeňské MHD.
1: Úplně první jízdenky prodával vždycky cestujícímu průvodčí. Přímo v tom salonu cestujících procházel mezi těmi cestujícími a kleštičkami procvakával ty jednotlivé jízdenky. Později ty modernější vozidla už byly vybaveny stanovištěm pro průvodčího, taková ta kabinka, tam probíhal prodej jízdenek. Následně se nám rozdělili prodej jízdenek tak, že začaly jezdit tramvajové soupravy a v zadním voze byl ještě průvodčí a v předním voze už bylo možné platit u řidiče. A definitivně od 1. listopadu roku 1981 byl ukončen tento prodej a byl zaveden takzvaný mechanický odbavovací systém, kdy už se cestující odbavovali samoobslužně na těch mechanických strojcích, o kterých si dnes povídáme.
2: Podoba jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni se pochopitelně v průběhu času měnila. Potom zlom nastal v roce 81, protože od té doby musí mít jízdenky parametry, aby se vešly do toho strojku.
1: Ty první jízdenky tak měly na sobě políčka, ve kterých ten průvodčí cvaknutím těmi kleštičkami vyznačil příslušné datum. No a následně, když jsme přešli potom na jízdní doklady, které si cestující označuje sám, my jsme v Československu tehdejší měli normalizovanou tu šířku na nějakých 30 mm. Ta jízdenka konkrétně v Plzni měla 9 políček. Někdo si možná pamatuje ještě jízdenky za 50 halířů. Postupně se ceny upravovaly. Také nám rokem 1981 začala éra předplatních jízdenek. Těch jízdních dokladů existovala celá škála.
2: Popisuje vývoj jízdních dokladů v městské hromadné dopravě v Plzni Jiří Trnka z plzeňských městských dopravních podniků. Ten systém označování papírových jízdenek v Plzni působí poměrně složitě. Jak se lidově řečeno cvakací strojky nastavují, aby ten kód nikdy nebyl v různých vozech stejný?
1: Uvnitř se nachází kovové kolíčky, takové trny, které propichují potom tu jízdenku. Si můžeme takhle zkusit označit jízdenku, kdy vidíme přímo ten konkrétní číselný kód. Kdo je dobrý v matematice, dokáže si spočítat, kolik kombinací na těch 9 políčkách dokážeme vytvořit.
2: Kolik?
1: Kolem 210, ale za chvilinku si řekneme ještě malý figl, jak počet variant zvýšit. Každý den ten řidič musí vlastně otevřít každý jeden ten mechanický strojek. Vně z toho strojku se nachází ten samotný mechanismus pro to děrování. Vidíme tam ty hřebíky, které nám vytváří ty otvory do té jízdenky, která se tam vloží. Při nástupu na směnu každý řidič dostane rozpis, plán, časový, jaký kód, v jaký čas tam nastaví. Po nastavení řidič uzavře zase ten strojek a provede kontrolní označení na té jízdence, aby viděl, že to nastavení je správné.
2: Mění se to tedy denně?
1: Několikrát denně.
2: Několikrát denně. Přesto černí pasažéři určitě zkoušejí ten systém obejít.
1: Určitě jsme měli takové různé sběratele jízdenek, kteří se vždycky snažili rychle najít před revizorem ten správný kód, ale před mnoha lety už jeden z našich kolegů si podal inovační námět. My v Plzni používáme vlastně kombinaci se 4 kolíky na těch 9 polích, to je důležitá informace. A jeden z těch kolíků jsme nahradili trojúhelníkovým tvarem. Tím nám vzniklo těch kombinací mnohem a mnohem více.
2: Je, tak to nám ten strojek ještě otevřete, ať to vidíme.
1: Tak a tady vlastně můžete vidět, jak je i oddyšený, aby ten řidič poznal, který je ten trojúhelníkový, má jinou tu rukojeť, ten potom vkládáme na to určené místo. Takže i na tom plánku, který řidič dostane na tu směnu, tak má vyznačeno, kam ten trojúhelník umístit.
2: Výměna a údržba těch strojků určitě není levná.
1: Výměna strojků je dneska velmi problematická, protože výrobcem byl budapešský podnik, který už výrobu ukončil. My tím, že jsme poslední, tak jsme dlouho těžili z toho, že z těch provozů, který postupně ukončovali ten provoz, jsme ještě nějaké díly a strojky získávali právě na tu údržbu, ale dneska už opravdu není kde pořídit. Vyjma vymožeností 3D tiskáren a nějaký vlastnoruční výroby, už je to velice náročné a nákladné, takže rozhodně to není žádná legrace.
2: Už teď je plzeňský systém označování papírových jízdenek raritní a do budoucna se stane raritou spojenou pouze s jízdami historických vozů.
1: Plánujeme, že na konci roku 2027 bude ukončen prodej papírových jízdenek.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Skupina Rangers a škatule v 17:54.
1: Den v kraji.
0: Zítřejším ranním vysílání rádia vašeho kraje se budeme věnovat sportu, vrátíme se k víkendovému mistrovství republiky atletických družstev. V sestavě Škody Plzeň uzavřela svou 26. závodní sezónu nestárnoucí vrhačka Lenka Valešová. Více se dozvíte v našem rozhovoru. Plzeňské divadlo Jekátila připravilo v nové divadelní sezóně lektorsko-edukační centrum s názvem Tylec. Čím se bude zabývat a pro koho je určeno, to si můžete poslechnout na našich vlnách. Věčné chemikálie vám už chuť na jídlo neskazí. Před časem totiž začala v Evropě platit nová pravidla, kvůli kterým už nenarazíte na některé obaly na pizzu, hamburgery anebo třeba smažené hranolky. Revoluční regulaci vám v novém díle Zdraví v cajku přiblíží doktor Miroslav Šuta. A blíží se Světový den srdce a tak bude naším úterním hostem profesor Milan Hromádka, vedoucí lékař kardiologické jednotky intenzivní péče fakultní nemocnice Plzeň. Srdce je nejpozoruhodnější orgán v našem těle, pracuje neustále a zaslouží si naši péči. Poslechněte si rozhovor s naším hostem.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A i u toho zítřejšího s datem 8. září se naslyšenou těší Ondřej Kapic. Přeji hezký večer, pomalu se blíží 6. hodina, za chvíli zprávy s Andreou Samešovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. V Dolní Bělé na severním Plzeňsku je lidem k dispozici automatický defibrilátor. A zítra bude skoro jasno nebo polojasno, teploty až 30 stupňů Celsia. U zpráv přeje příjemný večer Andrea Samešová. Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že se jedná o pozůstatky po bývalé československé armádě.
2: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
3: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
2: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
4: Tam byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
2: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Veřejně dostupný defibrilátor mají nově k dispozici lidé v Dolní Bělé na Plzni severu. Přístroj pro akutní obnovení srdeční činnosti se nachází přímo na budově zdravotního střediska. Jeho princip vysvětluje mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková.
5: Pomocí jasných hlasových a vizuálních pokynů pomáhá zvládnout resuscitaci při náhlé zástavě oběhu a jeho použití je velmi jednoduché. Defibrilátor zapnete a podle jeho pokynu nalepíte dvě elektrody na holý hrudník pacienta. Přístroj sám analyzuje srdeční rytmus. Po vyhodnocení vás automatický externí defibrilátor buď vyzve k podání výboje nebo doporučí pokračovat v srdeční masáži.
1: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Bezprostředně po konfliktu ji ale pustili z nemocnice s tím, že jí nic vážného není. Rozsudek už je pravomocný.
6: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
7: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
6: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
8: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
6: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace dnes zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu také Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
0: Počasí.
1: V noci bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách mezi 16 a 13 stupni, zítra skoro jasno až polojasno, ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, teploty zítra 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů. Povane slabý nebo mírný vítr jižních směrů a biozátěž dvojka, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se došetřuje na Tachovsku v Chodové Plané v ulici Pohraniční stráže, kde se srazila dvě osobní auta. Stejně tak u Nýřan na Plzni severu na silnici 180 u výjezdu na Nýřany. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
9: Krásný a pohodový poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 30. srpna 2026 oslavila půlkulaté životní jubileum stálice naší dechové hudby vynikající zpěvačka Ivana Zbořilová. Ta nám bude celou půlhodinku prospěvovat a my si při té příležitosti připomeneme její profesní úspěchy. A Ivanka už je připravená s první písničkou, kterou bude polka Karla Waldaufa a Bohuslava Nádvorníka Mládí nevybouřené. Hrají pražští muzikanti Milana Bašty.

Ivana Zbořilová se narodila v Hrádku u Rokycan do hudební rodiny. Tatínek hrál na housle a s maminkou oba výborně zpívali. Dechovka u nich doma prý zněla od rána do večera, a tak není divu, že když Ivana začala chodit jako malé děvčátko do lidové školy umění na hodiny zpěvu a klavíru, krátce na to už zpívala i s místní dechovou kapelou. Společně s ní v ní hrál i její starší bratr Pavel Bady Zbořil, který je dnes jeden z nejlepších a nejvyhledávanějších bubeníků v naší zemi. Když bylo Ivaně 15 let, získala své první pěvecké angažmá v kapele Favorit, která jí, jak sama říká, dala tu nejlepší školu, kterou žádná konzervatoř nenaučí. Za doprovodu malého dechového orchestru Ústřední hudby armády České republiky nám teď zaspívá společně s Jiřím Staňkem Valčík Vyznání. Hudbu napsal William Béreš a text Josef Zajček.

dali na konkurs do armádního uměleckého souboru, který úspěšně složila. 14 let pak byla jeho solistkou a zpívala převážně taneční a populární písně. V armádním uměleckém souboru získala kromě prvních profesionálních zkušeností i svoji životní lásku. Manžela Josefa Chlupa, který v něm byl trumpetistou. Sám mi jednou prozradil, že do Ivany se zamiloval v okamžiku, kdy slyšel v jejím podání swingový evergreen Černá kára. V té době Ivana Zbořilová také studovala zpěv na Lidové konzervatoři pro pracující, což je dnešní konzervatoř Jaroslava Ježka, a na hodiny interpretace docházela dokonce k tehdejší muzikálové hvězdě Laďce Kozderkové. V podání malé kapely Vladimíra Kettnera a samozřejmě Ivany Zbořilové si poslechneme nejprve písničku Rudolfa Piskáčka Muziky hrajte nám a poté pochodovou píseň Markýza a Bubeníček ze stejnojmenné operety Slávy Macha a Ladislava Jacury.

Na začátku 90. let se Ivana Zbořilová stala jednou z hlavních solistek legendárního orchestru Václava Hybše, kde se u mikrofonu často potkávala například se zpěvákem Pavlem Bartoněm. Ale během proslulých vánočních koncertů Hybšova orchestru se na pódiu objevovala vedle takových hvězd, jakými byly Václav Neckář, Karel Hála nebo Iveta Simonová. V té době dostala Ivana Zbořilová také nabídku na angažmá ve Veselce Ladislava Kubeše, kde původně zaskakovala za zpěvačku Vlastu Kahovcovou, ale v roce 1994 se stala stálou solistkou této úspěšné kapely, ve které zpívala více než 20 let. A právě společně s Veselkou a s Milanem Černohouzem nám teď Ivana zaspívá valčík Františka Maňase na text Svatopluka Radešínského Azalky.

Ivanu Zbořilovou mohli posluchači slyšet krom našich tuzemských podií také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a dokonce i v Thajsku nebo ve Spojených státech amerických. Kromě již zmíněných kapel zpívala například se strahovankou Františka Adámka, s pražskými muzikanty Milana Bašty, 3 roky účinkovala s Lipským rozhlasovým orchestrem, 10 let zpívala v ústřední hudbě armády České republiky a od roku 2018 je zpěvačkou kapely Krajanka Václava Hlaváčka. Ivana Zbořilová měla štěstí i na výborné pěvecké partnery. Zpívala s Josefem Zímou, Josefem Opltem, Jiřím Škvárou, Joškou Šmukařem a mnoha dalšími. Ale nejlepší pěveckou dvojici tvořila, alespoň dle mého názoru, se svým kolegou Milanem Černohouzem. Jejich krásné hlasy se pojily mimořádně dobře dohromady a já už jako malý chlapec jsem na ně na budějovickém výstavišti hleděl zbožně pod pódiem a obdivoval jsem jejich pěvecké výkony. Důkazem této hlasové symbiózy bude vals autorů Jiřího Vrány a Václava Babuly Dům s malou zahradou.

Když jsem coby začínající náctiletý zpěvák dechovky začínal a s nadšením poslouchal nahrávky Ivany Zbořilové, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít tu čest si s ní také někdy zaspívat. Dokonce se dnes pravidelně scházíme na koncertních podiích, v nahrávacím studiu, stali se z nás kamarádi a pokud mohu ze své pozice drze tvrdit i kolegové. Vždycky se moc rádi vidíme a hlavně si spolu s chutí zaspíváme. Z našich zhruba 20 společných nahrávek jsem vybral Lidový valčík v úpravě Antonína Bulky, Malý hošík černovlasý. Doprovodí nás klatovská úhlavanka Jana Červeného.

Ivana Zbořilová je stále pěvecky aktivní, těší se ze svých dvou vnoučátek, své dcery Ivanky a volný čas nejraději tráví se svým manželem na chaloupce v Otvovicích. Ivanko, přeji ti hodně zdraví, štěstí, ještě mnoho pěveckých úspěchů, aby tě neopouštěl tvůj úžasný smysl pro humor a těším se na další společně strávené chvíle na jevišti i mimo něj. A s vámi, milí posluchači, se loučí a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimunek.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní, který dnes vznikl ve spolupráci s kolegy z Národopisného muzea Plzeňska. Věnovat se dnes budeme tovarišům a jejich putování světem. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Venkovská, ale z části i městská společnost byla hluboko do 19. století převážně, řekněme, statická. Většina lidí prožila svůj život v nevelkém okruhu od svého rodiště. Byly ovšem výjimky. Jednou z nich představovali tovaryši na vandru. Takový vandr ale nebyl jen tak nějakým touláním krajem z touhy po cestování. Dlouhou dobu byl pevnou součástí získávání kvalifikace a dokonce podmínkou pro vykonávání mistrovské zkoušky.

nešli bych já s tebou šla. Juchajda, juchajda, radši bych dnes nedošla. Juchajda, juch. Disi, disi, disi, sám, jucha, jucha, jucha, já. Od tebe já nic nedbám, jucha, já, jucha, já. Od

dnešním špalíčku se věnujeme tovarišům a jejich vandrům. Od uzákonění povinné školní docházky za Marie Terezie měly děti do svých 12 let navštěvovat školu a tam jejich povinné všeobecné vzdělávání skončilo. Část z nich pak nastoupila do učení, do řemeslnické dílny a nebo do obchodu, což se ovšem týkalo pouze chlapců. Takový učeň musel vykonávat pomocné práce a seznamoval se s řemeslem. Po ukončení učební doby, nejčastěji po nějakých 3 letech, měl po zkoušce získat výuční list a s ním mohl i nadále pracovat jako pomocník. Tovaryše z něj udělala až tovaryšská zkouška a po získání tovaryšského listu se doporučovalo a pozor, některé cechy to i přímo vyžadovaly, aby se čerstvý tovaryš vydal do světa. Na cestě měl vstupovat do kratšího nebo delšího zaměstnání u různých mistrů. Měl tak získat nové zkušenosti, rozvinout své dovednosti a přiučit se novým postupům.

Tovarišské vandry, o kterých si povídáme v dnešním Špalíčku, byly považovány za užitečné cesty a jako takové byly podporovány. Pamatoval na ně už patent císaře Karla VI. Z roku 1731. Cestující tovariš ovšem musel mít nějaký dokument, vandrovní pas, čili kundschaft. Později v 19. století se dokument pro tovariše na cestách ustálil v tištěném dokumentu nazvaném Wanderbuch neboli vandrovní knížka. Obsahovala jméno, nacionále a popis vandrujícího tovariše, no a pak také záznamy o jeho štacích. Ať už šlo o místa, kde se zastavil na další dobu a pracoval, nebo jen místa, kde se musel hlásit na úřadě.

Na vandr vyráželi tovaryši, o kterých si povídáme v dnešním Špalíčku, nejraději na jaře. Měli tak před sebou několik teplých měsíců, vhodných pro relativně bezproblémové cestování. Během té doby se museli snažit někde takzvaně uchytit, aby mohli zimu strávit prací a hlavně pod střechou. Před samotným odchodem si tovaryš musel opatřit vandrovní knížku, vhodný cestovní vak a oblečení na cestu, často od rodiny, přátel a podobně. Pokud měl tovaryš jasný cíl cesty, mohl si někdy trochu přivydělat za doručení zpráv a pozdravů. Samotný odchod byl pak samozřejmě emotivně velmi silnou událostí. Obnášel loučení s kamarády, dobré rady od rodičů, účast na mši, poslední snídani doma, no a pak už rozloučení s rodinou.

Ještě chvilku si budeme ve Špalíčku povídat o tovaryších a jejich cestách. Pokud měli jeho rodiče nebo příbuzní nějaké známé ve světě, směroval tovaryš vybavený doporučujícím listem právě tam. No, jinak se ale musel spolehnout na náhodu a příležitostnou dobrou radu jiných tovaryšů. Navíc na mladého a neskušeného pocestného čekala po cestě celá řada nebezpečí. Kdo ovšem několikaletou vandrovní cestu úspěšně absolvoval, nabyl neocenitelné znalosti. V dalším životě se mohl opřít i o zkušenosti z cizích krajů. Věděl, že se dokáže vypořádat s nejrůznějšími obtížemi, naučil se jednat s lidmi a možná si přinesl i nějaké kontakty, které se mu v budoucnosti mohly hodit. A tak tovaryský vandr dlouho přetrvával, i když postupně přestával být nezbytnou kvalifikací pro případné mistrovské zkoušky. No a tady už se dnes s tovaryši rozloučíme. Za poskytnutí materiálu k dnešnímu Špalíčku do Národopisného muzea Plzeňska děkuji Tomáši Bernhardtovi. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková. Když jsem

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na železniční trati mezi Pňovany a Bezdružicemi platí rozsáhlá výluka. V Plzni na Doubravce začíná další ročník Senior akademie. Agrofert zatím nedostane některé dotace. Jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Cestující vlakem na trase z Plzně do Bezdružic musí počítat s náhradní autobusovou dopravou. Na trati Bezdružice-Pňovany platí úplná výluka. Správa železnic opravuje železniční svršek a také jeden přejezd.
2: Podle webu Českých drah jezdí náhradní autobusy v úseku Stříbro Bezdružice. Obce Lomnice, Trpísty a Blahousty obsluhuje zvláštní minibus ze Stříbra. Vlaky se na trať mezi Bezdružicemi a Pňovany vrátí v pátek 2. října odpoledne. Z Pňovan Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Čtvrtý plzeňský obvod pořádá od zítřka další ročník Senior akademie. Účastníky čeká 10 přednáškových bloků i exkurze. Je nutné se předem přihlásit na recepci Doubravecké radnice, říká její mluvčí Věra Zelvarová.
3: Cílem plzeňské Senior akademie je poskytnout informace z řady oblastí, jako je bezpečnost v kyberprostoru, problematika prodejních akcí, bezpečnost silničního provozu nebo poskytování první pomoci. Akce je zdarma a bude probíhat vždy v úterý odpoledne. Účastníci se mohou těšit na spoustu zajímavých informací, řadu příjemných setkání a také na občerstvení.
0: Senior akademie potrvá do prosince, kdy obvod slavnostně zakončí. Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Sport. Tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu Bělorusku Arinu Sabalenkovou a v případě výhry by dosáhla nejen na druhé grandslamové semifinále v kariéře, ale soupeřka by po US Open přišla o post světové jedničky. Zápas začne zítra v 17 hodin a 30 minut středoevropského času.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 11, na horách 16 až 13 stupňů, zítra skoro jasno až polojasno, ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý nebo mírný vítr jižních směrů a biozátěž dvojka, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni Lhotě platí omezení v ulici Ksinoru. Důvodem jsou stavební práce. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a jezdí se kyvadlově. Jinak nemáme hlášené už žádné mimořádné události. Plynule průjezdná je také dálnice D5. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho až do středověku u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni, takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka.

0: Vy v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyni.
1: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
0: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokýna v latině, tak co to vlastně znamená kokýna?
1: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
0: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní mít to všechno pěkně dohromady.
1: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
4: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
2: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.

0: kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý, prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
0: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
0: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
0: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
0: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
1: Musíte to vysedět.
0: Musíte vlastně to vysedět, no.
1: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
0: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
1: tak to, myslím,
0: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
1: tak,
0: bylo.
1: Tak, ano.
0: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stále jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaší rodinu to taky bavilo?
0: Jo, jo.
1: Nebyli
0: jo.
1: Naštvaní, že se v těch

0: postavách poznávali?
1: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magrou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne, ne, ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
0: Jste si je posadila, tak no, vyprávějte.
1: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem se kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jako, že ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderní fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého.
1: Ta chemie zafunguje no. I mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a no. Přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako já nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná. Včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam takhle obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
3: potkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie Černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během šílený. Toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situace?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Zóně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to je opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se na ním staví jeho kamarád Němec a předá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Tepe

0: I typnete si?
1: 13.
2: Hodně, sami dobrý určitě jsou.
3: Z 23.
4: 27.
5: Bych řekla z takových 12, možná víc.
0: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
5: Strašně dlouho.
6: Asi 200 let.
7: Já myslím, že už v tom 19. století.
5: 150 let.
8: Hodně dlouho.
9: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století Karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
10: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
11: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
12: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
10: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
11: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
10: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
11: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
10: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
11: A věřím, že ještě něco horšího.
10: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
11: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
10: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
11: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
10: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr, co to je digerát, tmavá tekutina, hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
11: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce Becherovky.
10: Pak je to z toho tedy

0: koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
1: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
0: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
1: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten bigera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogykammer. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto čtyři ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze tři lidé, kteří mají na starosti od příjmu základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve třech lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve třech lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom tři lidé. V těchto dvou předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců, synů, s celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo – na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do plníče, kde už se plní Becherovka do láhvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce taky do 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescentia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescentie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, u někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť a nebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky svoje místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C&K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: No nahoru.
3: No co nahoru? Máte návštěvní lístek?
2: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka. Ona už tu není?
3: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
2: Soudru Vejmelkovi.
3: Jak?
2: Soudru Vejmelka.
3: Tady žádný Vejmelka není.
2: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
3: Jo, moment, Vejmelka, jo?
2: Ano.
3: Z technického.
2: Ano.
3: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?

0: netrpělivě jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
1: Jste netrpělivě, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
0: No prosím.
1: Tak já vám to vyplním teď.
0: Buďte tak laskav.
1: Máte tušku?
0: Nemám.
1: Co?
0: Nemám.
1: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
0: Hlustvý Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
0: Hlustvý Sihák.
1: Žiž prachaných Čechyš?
0: Vám to povídám česky, svoje jméno, Hlustvý Sihák.
1: Co, hustý?
0: Ale ne hustý.
1: Hlu, jo?
0: Ne hlu, jenom jednou. Hluství.
1: Hlu?
0: Hluství.
1: Svi?
0: Hluství.
1: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v 8:30.
1: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkušte na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího?

0: Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý Sihák.
0: Ha? To je křestní tohleto?
1: Lustrý Sihák.
0: Jak to bylo?
1: Lustrý Sihák.
0: Lustrý Sihák. A žádný Švihák. Prosím. Já to budu hláskovat.
1: No,
0: hláskovat. H jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hoďte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Hláskujte.
0: 50, p jako pišišvoj.
1: Hláskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustrý Sihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, v pořádku. Já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak Mounáru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Lustrý Sihák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té brindy dostali.
2: Ale stejně, nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Nemám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postaveni, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám. Ach, prosím vás, nechte to. Probuch, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc. Odejte a my hned po něm slyšíte. Radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: No, se upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probuch, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá.
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč to vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. No, jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mýlka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence. Já...
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafůsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnému.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte!
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozkud, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nahnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: No, výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
4: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží. Ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimer, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy. A neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: od Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mezzo Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo z oblasti přírodovědy v jedný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to, jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audiu, na audiu, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk učovat jako prostě
0: s
1: takovým postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvy, že prostě je slabozraký a
0: může
1: si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: Nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audio knihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: To speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audio knihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabalit do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, bylo nedokážu něco? Přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Na tu sci-fi, no, jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě, různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihy, knihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako... O tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když jsme se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se zase hajdy spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macana, tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili, a i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné, tam byla Dilia, která byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně půjčovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Mm-hmm. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi

0: To je pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Mm-hmm. Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
1: jo.
0: Na Měsíci městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
1: Ano.
0: Ty vaštíků a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
1: Ano.
0: Taková ta historie, hlavně naše.
1: Ano.
0: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
1: Jo.
0: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
1: Ano.
0: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, Král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
1: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
0: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
1: Rozumím.
0: Ale až se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
1: Jo.
0: A tak jako no, tak tak asi, co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů, teta, strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
1: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
0: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. Tak všechno.
1: Dobře.
0: Jančů taky.
1: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
0: A tě máme krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: tři města. Když při města. On při města.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je zvu nartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Nemají jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nepočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás pět, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a, no, a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký všechno. Čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no, bohužel věk a chození už mi nejde,
1: jo.
2: Takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů, různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny, no.
1: Jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a no, prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Děkuji jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska, ty knize už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil. A
1: mají to trochu jinak, tak oni se k tomu určitě
2: to
1: taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž tak vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už jo. Mám ještě ze zaměstnání, už jsem dělala.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale
1: je potřeba tu správnou pořád. Velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrou noc, naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací,
0: jo.
1: Tam byly a tak dále, tak dále. Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky.
0: Mm-hmm.
1: Od Borovička to napsal, asi ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: No. Gerneovky samozřejmě tam museli určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl obsah Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kterými se dá dostat do podzemí naší země koule,
0: kde jsou
1: nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, takové vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm říčce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli ty věříte na náhody nebo nemíříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jednotlivce, já nikomu nic nenucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl právě o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Taky říkal, Když jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky, ano.
1: Proti dětska jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč? Když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem si nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím.
0: Dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, to byly nádherný. Od těch prvních dílů, teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo, už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Stempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka, ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku, než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různý knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou audioknihu. Berete na cestu
1: audioknihy.
0: Sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih. Kdo to čte? Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu. No.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt.
0: Mm-hmm.
1: A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho.
0: Mm-hmm.
1: Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta sedba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju.
0: Mm-hmm.
1: A když už dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak,
0: tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není mějte vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejl, mal som rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuju.
1: A slyšíte, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě, než jsem šla do školy, ve 42. roce. A dostala jsem první knížky, takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mánky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiata, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky, jsem měla ráda jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala Tam si mléko pýtaj, to je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: jako
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to o životě na takový farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže věku, doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně. Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc? A pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté? Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, po půlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte? Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. A ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla

0: No, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, ano, že takhle odmah. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už čtu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu v
1: Mar... Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem, absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře. Tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme. Třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Ano, jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Simeon is the

0: A Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel kniha, no. Jo? Tak pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte no pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede dost dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánu pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po nový smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě
0: je.
1: Mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, tož to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a no mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážou sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojíma vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, tak to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tam, že bavit to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, takže to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmou knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto. Jo,
0: no, vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Zaujme to. Potom uteče ten den jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začne, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijít sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všetky zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže říct nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není, takže zvukové zkrátka nahrávky, ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete tak se v jiném světě, ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost z toho, že budu moc číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No,
0: co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo vlez tak jako pod kůži. Aby to, jako.
0: Jo.
1: Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečíst. Protože je to hrozný pro člověka, který četl.
0: Já vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Já jsem četla, ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže já jsem v loni ještě z jara
0: sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, děkuji. Co vám přinese syn, nepřiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Tak děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Předanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Habera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí tedy, to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živa.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně, mm-hmm, a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky,
1: dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha.
0: Hmm.
1: A někdy i když se na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, hmm. Ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové, no, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi, tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla se do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
0: Hmm.
1: To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady, no. Ano.
1: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jste moc ráda, že to
1: době
0: zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to
0: ano.
1: Slovní zásobu, to by bez zesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho z té Moravy, z toho Valašska, kniha je přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a být zvlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: A krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo jo, to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo, třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm, tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Mm-hmm. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, který nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii, mm-hmm, a doporučuji, anebo od Roberta Fulghuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí, mm-hmm, a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku, mm, a to byla hrozná doba. Mm. Teďka myslím, že se máme moc dobře. Mm. Moc. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že...
1: Lidech, aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Jo? Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo? Kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. Mm-hmm. A to jsem byla v takovým stresu, že ještě chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočujeme, přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak, já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuji moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď čtu Známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácnili na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou, Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No,

0: co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
1: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
0: Vochomůrko, někdo je v chaloupce. Ale ty pořád něco máš.
2: Já jsem tu.
0: Fuj. Až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
2: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
0: A je to.
2: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
0: A je to.
2: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
1: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku. A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřížci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese, co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička

všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání. Když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici. No tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil. Zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonky, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc. Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordi je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty si vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy se hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
2: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tohle? Pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcaj, si děláš?
0: Jak by to Runcajs dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si, hned ses dolů, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři, mord je, Filonk, když já si narazím.
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A vy kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcaj se s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. V hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl, jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá...
4: Tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
4: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl.
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel. Richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

občas přejdeš Legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.